0: Víte, že chirurgové operují přesněji, poslouchají-li při operaci svou oblíbenou muziku? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná.

0: Máme tu pro vás připravené další zprávy, pojďte si je poslechnout. Na randál si stěžují obyvatelé Krčmaně na Olomoucku. V obci slyší hluk z nově otevřeného úseku dálnice D55, tedy obchvatu, po němž obec volala více než 20 let. Ředitelství silnic a dálnic chystá měření hluku a pak rozhodne o případných opatřeních. Zahrát si plážový volejbal přímo v centru Prostějova. Půjde to i letos. Město informuje, že pískové sportoviště najdeme na náměstí opět na Malé Kuželně. Na místě bude od 11. června do 2. srpna. Podrobnosti na webu prostějov.eu. Nové možnosti péče v psychiatrické nemocnici v Kroměříži. Zahájila stavbu pavilonu akutní péče. Nabídne 115 lůžek. Jde o stavbu za více než 3,25 miliardy korun. Hotová bude v listopadu příští rok.
1: Nikdy se tady nestavila taková budova a bude poskytovat zcela moderní a důstojné zázemí pro léčbu psychiatrických pacientů a také důstojné zázemí pro personál. Roste počet duševních poruch, lidé potřebují péči psychiatrů a my potřebujeme poskytovat takovou péči, která je žádána, takže ty lůžka následné péče transformujeme v lůžka akutní péče.
0: Doplnila ředitelka nemocnice Adéla Stoklasová. Soud podmíněně propustil exposlance Dominika Feriho z vězení. Vyhověl tak návrhu žalobce i obhájkyně. Někdejší politik si odpykal 2/3 stříletého trestu za znásilnění. Doplníme, že zástupce poškozených byl dál proti propuštění, píše o tom ČT. Sport. O postup do házenkářské extraligy usiluje Házenkářská akademie Olomouckého kraje. V odvetě baráže o postup tým vyzve HBC Strakonice. Musí dohnat ztrátu 6 branek. Duel se bude hrát v sobotu v 15 hodin v hale Zora v Olomouci.
2: Počasí. Taky ve středu nás budou v našem regionu provázet i nadále letní teploty. Počítáme většinou.

0: nicméně v pátek nás opět čeká sluníčko a na teploměru přes 25 stupňů Celsia.
1: Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

Berani. Rodina vám pomůže překonat jakékoliv těžkosti, být si důležitá pro vás bude svoboda a volnost. Blíženci možná už brzy přijde okamžik, který všechno změní. Radci, jako vždycky, hledáte nová a kreativní řešení. Lvi, když se něco porouchá, umíte to opravit. Pany, klidně dál, sdílejte své nápady. Váhy, když chcete, zázraky děláte na počkání. Štíři, hlavně myslete na pitný režim. Střelci, malý čin je lepší než žádný. Kozorozi, čeká vás diskuze, která může být dost zásadní. Vodnáři, ke změnám přistupujte pozitivně, vesměs jsou užitečné. A co my ryby, měli bychom být víc aktivní, ať se taky pohledáme.

0: Nejlepší hudební výběr. Byly 4 hodiny.
1: Say low.

0: staletími. Už v sobotu 30. května se uskuteční druhý ročník festivalu vojenských kuchyní. Bude to na nádvoří Vlastivědného muzea v Olomouci na náměstí Republiky. Ožijí tady armádní kuchyně od starověku až po 20. století. O tom si teď budeme povídat na telefonu Martina Vysloužilová, PR manažerka a tisková mluvčí. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Festival vojenských kuchyní. Zní to opravdu netradičně, na co všechno se tady můžeme těšit?
1: Určitě se můžete těšit na vaření v polních kuchyních od starověku až po 20. století a vlastně ochutnáte, co jedli řadoví vojáci i důstojníci, a můžete se také podívat, jak tyto pokrmy připravovali. Například tam bude k ochutnání guláš, který uvaří armáda, nebo tam budou Římané připravovat placky ze surovin, které vlastně tou dobou existovaly, takže mouka, zelí, červená řepa, ale také mleté maso. Určitě chybět nebudou také pomazánky a polévky. Součástí festivalu je takzvaný festivalový pás na ochutnávku 5 kusů libovolných pokrmů za 150 korun. Nikdo hlad mít nebude.
0: V sobotu nebudeme muset vařit, že o nás bude postaráno. Velkým hostem festivalu bude letos v Olomouci americký tvůrce Donny Dotson, kterého známe z projektu Eats History. O čem to je?
1: Nebude mít přímo představení, ale bude k dispozici lidem, kteří by se třeba chtěli zeptat na tento zajímavý projekt. On vaří historická jídla a vypráví příběhy o jejich původu. Proslavil se hlavně na YouTube a TikToku videí o tom, co jedli například Vikingové, Římané nebo vojáci během světových válek, takže určitě hodně zajímavá věc.
0: Festival vojenských kuchyní není jenom o jídle, chystáte i různé workshopy, programy pro rodiny?
1: Ano, určitě zveme celé rodiny, děti si například v režii Centra muzejní pedagogiky našeho muzea mohou vyrobit vlastního vojáčka a také se podívat třeba, co si takový vojáci dříve oblékali.
0: Druhý ročník festivalu vojenských kuchyní teď v sobotu 30. května od 10 do 17 hodin, vstup je zdarma na nádvoří Vlastivědného muzea na náměstí Republiky. Vše důležité nám řekla PR manažerka a tisková mluvčí Martina Vysloužilová. Děkujeme.
1: Také děkuji a srdečně zvu celé rodiny.
0: Reklamní rozhovor je právě teď na konci a my si dál pochutnáme na dalších hitech.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Rádio Haná.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Haná.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Haná.cz.
3: Rádio Haná.
4: Číslo 1 v Olomouckém kraji.

0: Rádio Hana.
1: Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Mike Berger a má povolení vysílat.
2: Vítám vás, přátelé, u další skvělé bondovky. Tu si vzala na paškál kočka z Michiganu Madonna Luis Veronica Ciccone Richie a je to zároveň poslední bondovka s hercem Piercem Brosnanem. Ve filmu si Madonna i zahrála a zajímavostí také je, že velitelské letadlo, které vidíme ve filmu úplně na konci, je regulérní Antonov AN-124 Ruslan, který byl digitálně upraven pro potřeby bondovky, protože ve skutečnosti nikdy neměl tak velkou prosklenou příď. Pamatujete? A věděli jste, že Bond získal své jméno po americkém ornitologovi Jamesi Bondovi, expertovi na karibské ptáky? V této 20. bondovce se právě ve scéně s herečkou Halle Berry vydává za ornitologa.
1: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
2: Jméno filmu pochází ze sbírky básní A Shop Charlotte od A.E. Housemana. Ale od té doby, co člověk utíká, žije, aby zemřel jiný den. Tady je Madonna a další skvělá bondovka Die Another Day, rok 2002, ve volném překladu Dneska nezakal. Volume doprava.

0: hvězd ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, rodina vám pomůže překonat jakékoliv těžkosti, být si důležitá pro vás bude svoboda a volnost. Blíženci, možná už brzy přijde okamžik, který všechno změní. Radci, jako vždycky, hledáte nová a kreativní řešení. Lvi, když se něco porouchá, umíte to opravit. Pany, klidně dál, sdílejte své nápady. Váhy, když chcete, zázraky děláte na počkání. Štíři, hlavně myslete na pitný režim. Střelci, malý čin je lepší než žádný. Kozorozi, čeká vás diskuze, která může být dost zásadní. Vodnáři, ke změnám přistupujte pozitivně, vesměs jsou užitečné. A co my ryby? Měli bychom být víc aktivní, ať se taky pohneme z místa.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Nudie je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
4: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
5: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér, garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
6: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
7: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Týnecká stodola a tvaruškové hody spojené s kácením máje. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Čeká vás bohatý program pro děti a dospělé, tvaruškové speciality, zábavné dětské atrakce i Luna Park, mobilní farma a taky kapely Schovanky, Věrovanka i Prák Queen Revival. Zámecká zahrada, Velký Týnec u Olomouce.
2: Město Přerov vás zve tuto neděli do parku Michalov na dětský den plný aktivit. Čekají vás kreativní dílničky, malování na obličej, klaunská a balonková show a chybět nebude ani vystoupení Eli a Toma a koncert Matěje Plška. Tak se za námi tuto neděli zastavte do Přerova a užijte si s námi dětský den.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Základní umělecká škola Moravská Třebová vás zve tuto sobotu odpoledne na zámek na 23. ročník festivalu Moravsko-Třebovské arkády.

0: České Třebové na zámku.
1: Ochutnejte armádní pokrmy napříč staletími. Co se vařilo před bitvou? Jak vypadala polní kuchyně a život v táboře? Přijďte tuto sobotu na Festival vojenských kuchyní do vlastivědného muzea v Olomouci. Setkáte se s nadšenci v dobových uniformách. Více na webu vlastivědného muzea.
2: Rádio Hana. Nejlepší

0: pokračovat v hromadě CDček?
1: Každý den složitě sestavovat playlisty na telefonu.
0: Otáčet tam a zpátky gramodesky.
1: Hledat ztracené minidisky.
0: A nebo oprášit starý magneťák ze skříně. Pokud tedy vůbec víte, jak taková věc vypadá.
1: Ale vy jste dali přednost rádiu. Protože...

0: Děkujeme. Máš kapelu? Nebo jsi solista? Je ti do 30? Ukaž, co v tobě je.
1: Rádio Hana a Olomoucký kraj hledají hudební objev roku.

0: a získej profi kampaň v rádiu.
1: Přihlas se do konce května na radiotalent.cz a odstartuj svou kariéru.
0: Radiotalent. Tvoje cesta do éteru.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
3: To nejlepší pro ty nejlepší.
0: Rádio Hana
3: a ranní topka.

0: doufám, že na dnešek se vám zdálo něco hezkého, že se vám třeba nezdálo, že jste zaspali do práce, nebo že se vám to neděje. Všechno zavčas s Rádiem Hana, všechno víme, všechno sledujeme, samozřejmě, i kolik je hodin před šestou, tak co? Máme všechno podchycené a po šesté hodině na Hané.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Bude Alex Warren. Oh, mama, you're taking me out. Dáme taky poetiku.

0: nás nahané, samozřejmě, jedeme dál.
1: Bude 6 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Máme tu pro vás připravené další zprávy, pojďte si je poslechnout. Na randál si stěžují obyvatelé Krčmaně na Olomoucku. V obci slyší hluk z nově otevřeného úseku dálnice D55, tedy obchvatu, po němž obec volala více než 20 let. Ředitelství silnic a dálnic chystá měření hluku a pak rozhodne o případných opatřeních. Zahrát si plážový volejbal přímo v centru Prostějova. Půjde to i letos. Město informuje, že pískové sportoviště najdeme na náměstí opět na Malé Kuželně. Na místě bude od 11. června do 2. srpna. Podrobnosti na webu prostějov.eu. Nové možnosti péče v psychiatrické nemocnici v Kroměříži. Zahájila stavbu pavilonu akutní péče, nabídne 115 lůžek. Jde o stavbu za více než 3,25 miliardy korun. Hotová bude v listopadu příští rok.
4: Nikdy se tady nestavila taková budova a bude poskytovat zcela moderní a důstojné zázemí pro léčbu psychiatrických pacientů a také důstojné zázemí pro personál. Roste počet duševních poruch, lidé potřebují péči psychiatrů a my potřebujeme poskytovat takovou péči, která je žádána, takže ty lůžka následné péče transformujeme v lůžka akutní péče.
3: Doplnila ředitelka nemocnice Adéla Stoklasová. Soud podmíněně propustil exposlance Dominika Feriho z vězení. Vyhověl tak návrhu žalobce i obhájkyně. Někdejší politik si odpykal 2/3 stříletého trestu za znásilnění. Doplníme, že zástupce poškozených byl dál proti propuštění, píše o tom ČT.
1: Sport.
3: O postup do házenkářské extraligy usiluje Házenkářská akademie Olomouckého kraje. V odvetě baráže o postup tým vyzve HBC Strakonice. Musí dohnat ztrátu 6 branek. Duel se bude hrát v sobotu v 15 hodin v hale Zora v Olomouci.

0: každý všední den jedině na Hané.
1: Počasí. Taky ve středu nás budou v našem regionu provázet i nadále letní teploty. Počítáme většinou

0: pátek nás opět čeká sluníčko a na teploměru přes 25 stupňů Celsia.
1: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. jkkamen.cz
2: Nejlepší hudební výběr.
3: Radio Hana, dobré ráno, teď je 6 hodin.

0: Nahné vracíme zpátky 90. v naší dnešní ranní topce. Coolio, je středa, máme 6 hodin a 6 minut. A kdo pak dnes 27. května slaví, tak to si rozhodně povíme za pár minut, tak určitě poslouchejte dál. A teď už si užívejte Poetiku s půlnocí, ale já doufám, že vy si užíváte hlavně dnešní ráno.
1: Dobré ráno, Nahané.

0: pátek. S rádiem Hana přejeme pohodovou středu. Ještě před 6:30 mrkneme na počasí i na dopravu a teď si taky povíme, kdo pak dneska slaví.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Je 27. května, dneska má svátek Valdemar, narozeniny má rychlobruslařka Martina Sáblíková a nebo taky Jana Foretníková, což je manažerka a mediální konzultantka našeho rádia. Je to taky skvělá máma 4 dětí, která velmi pilně pracuje a neustále podporuje i spoustu benefičních akcí. Takže Jani všechno nejlepší. A narozeniny má dnes i herec Luděk Sobota.
2: Pepo, neblázni, hrajem Bundesligu, ne? Takovýhle dávky ty kluci nevydržej.
0: Tak ať dneska vydržíte úplně všechno, je tady dál středa 27. května.
1: Rádio Hana, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku, to je procházka pamětí. Každé všední dopoledne po 9:00. Jedině na Rádiu Hana. Ruky, expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz.
3: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
4: Bylo nebylo, na jednom kopečku u velikého města byla veliká zahrada. A v té zahradě spousta zvířátek a také království pohádek.
5: Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc.
4: Ano, potkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
5: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
6: Kaufland.
8: Výstava živé pasti ve sbírkových sklenících ve smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
9: Těšíte?

0: 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90 až do 2. června. Kaufland.
1: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
3: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky Dove. Více na tetadrogerie.cz.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: A jak to aktuálně vypadá s dopravou v našem regionu?
1: Doprava.
0: Teď momentálně se řeší nehoda na dálnici D35 Olomouc-Mohelnice. Je to v úseku Mladeč-Řimice. A máme hlášenou také policejní hlídku, a to na silnici 47 v Oseku nad Bečvou. Tak šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
0: 6 hodin a 24 minut na Hané přejeme dobré ráno a posíláme kapelu London Beat.
2: To nejlepší pro ty nejlepší.
1: Rádio Hana
2: a ranní topka.

0: aktuální čas na Hané 6.31. Přejeme krásné středeční ráno. Otázka zní, jak to asi teď voní u vás v kuchyni. Za okamžik se dozvíte, proč se na to ptáme. Za chvilku tady bude třeba taky Robbie Williams, nebo si povíme něco o našem letošním radiotalentu. Kolik máme ještě času vlastně přihlásit se? No a protože se pořád něco děje, tak teď už vás pozveme taky na festival vojenských kuchyní.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: V našem vysílání pro vás máme další originální tip na výlet. Ano, právě teď začíná další reklamní rozhovor. Bude vonět historií polní kuchyní a recepty, které kdysi jedli vojáci napříč staletími. Už v sobotu 30. května se uskuteční druhý ročník festivalu vojenských kuchyní. Bude to na nádvoří Vlastivědného muzea v Olomouci na náměstí Republiky. Ožijí tady armádní kuchyně od starověku až po 20. století. O tom si teď budeme povídat na telefonu Martina Vysloužilová, PR manažerka a tisková mluvčí. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Festival vojenských kuchyní. Zní to opravdu netradičně, na co všechno se tedy můžeme těšit?
3: Určitě se můžete těšit na vaření v polních kuchyních od starověku až po 20. století a vlastně ochutnáte, co jedli řadoví vojáci i důstojníci a můžete se také podívat, jak tyto pokrmy připravovali. Například tam bude k ochutnání guláš, který uvaří armáda, nebo tam budou Římané připravovat placky ze surovin, které vlastně tou dobou existovaly, takže mouka, zelí, červená řepa, ale také mleté maso. Určitě chybět nebudou také pomazánky a polévky. Součástí festivalu je takzvaný festivalový pás na ochutnávku 5 kusů libovolných pokrmů za 150 korun. Nikdo hlad mít nebude.
2: V sobotu nebudeme muset vařit, že o nás bude postaráno. Velkým hostem festivalu bude letos v Olomouci americký tvůrce Donny Dotson, kterého známe z projektu Eats History. O čem to je?
3: Nebude mít přímo představení, ale bude k dispozici lidem, kteří by se třeba chtěli zeptat na tento zajímavý projekt. On vaří historická jídla a vypráví příběhy o jejich původu. Proslavil se hlavně na YouTube a TikToku videí o tom, co jedli například Vikingové, Římané nebo vojáci během světových válek, takže určitě hodně zajímavá věc.
2: Festival vojenských kuchyní není jenom o jídle, chystáte i různé workshopy, programy pro rodiny.
3: Ano, určitě zveme celé rodiny. Děti si například v režii Centra muzejní pedagogiky našeho muzea mohou vyrobit vlastního vojáčka a také se podívat třeba, co si takový vojáci dříve oblékali.
2: Druhý ročník festivalu vojenských kuchyní teď v sobotu 30. května od 10 do 17 hodin. Vstup je zdarma na nádvoří Vlastivědného muzea na náměstí Republiky. Vše důležité nám řekla PR manažerka a tisková mluvčí Martina Vysloužilová. Děkujeme.
3: Také děkuji a srdečně zvu celé rodiny.
2: Reklamní rozhovor je právě teď na konci a my si dál pochutnáme na dalších hitech.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
5: 14. ročníku festivalu

0: Jirka Růžek z Vítková kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
1: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
3: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz

0: na šumperskymiles.cz.
1: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
2: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
3: Alika, Čelčice u Prostějova, prodejna čerstvě pražených oříšků a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vynikající zdravé oříšky, dárky, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Alika a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
1: Alika, Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
4: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
9: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
10: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
9: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
8: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
9: No, to určitě.
11: Kovošrot, sběrné suroviny a automrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
12: Rádio Haná.
13: Dobré ráno.

Rádio Hana, Hana Hané, osmdesátky a velmi talentovaná zpěvačka Šáde. A my taky hledáme talentované muzikanty. Ano, tak je letos. Je tu Radio Talent, do kterého se můžete přihlásit. A mimochodem,

0: Máte ještě šanci. Zbývá do uzávěrky přihlášek. 4 dny, 17 hodin a 14 minut. Takže radiotalent.cz a nebo informace i na našem webu www.radiohana.cz.
1: Radio Hana. Ráno.

0: Ten nejlepší hudební výběr rozhodně do něj patří i zpěvačka Sandra, která mimochodem slaví neuvěřitelných 50 let na scéně. 6.51, tak to je aktuálně čas. Já doufám, že všechno s námi stíháte. Za chvilku taky zprávy a budou i radečci, aby se vidělo, že na Hané je všechno v pořádku.
1: Mě

0: v loterii tady u nás v Česku. I o tom budeme mluvit už za okamžik v našich zprávách a po 7. hodině na Hané.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: To nám tady zahraje a zatancuje Adam Ďurica.
2: A my budeme tancovat. Oh, oh, oh.
0: Bude taky kapela Erasure.

0: Radio Hana, to je vlastně vaše každodenní výhra, teď je 6.55.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
2: Bude 7 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. Je středa 27. května. Pomoc k rozšíření populace ohrožené žirafy Rothschildovy z Olomouce. Ze zoo na Svatém kopečku odcestoval do francouzské zoo Saint-Martin-la-Plaine. Rok a půl starý samec už je na místě a vytvoří pár s žirafou z berlínské zahrady.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Dopravní hřiště v Prostějově projde modernizací. Město na to získalo od Olomouckého kraje milionovou dotaci. Peníze padnou na kompletní rekonstrukci dopravní učebny, opravu chodníků a nákup 28 nových dětských kol, píše o tom město. Odvody živnostníků na sociální pojistné zřejmě zpětně klesnou na loňskou úroveň, tedy asi o 700 korun na zhruba 5 tisíc. Stvrdila to sněmovna, když přehlasovala Senát, který návrh dříve odmítl. Rekordní výhra v loterii v České republice. Sázející získal včera večer ve hře Eurojackpot 2 miliardy 911 milionů korun. Loterijní společnost Olvin nyní zjišťuje, v jakém kraji byla podaná sázenka. Dosavadní nejvyšší výhra v České republice byla skoro 2,5 miliardy.
2: Mistrovství světa v hokeji.
4: Porážkou uzavřeli čeští hokejisté základní část na mistrovství světa ve Švýcarsku. Utkali jsme se ve skupině B se silnou Kanadou, dokázali jsme si vytvořit náskok 2-0, ale neudrželi jsme ho a padli jsme 2-3.
5: Jsou hrozně šikovní na tom kotouči a vědí, co dělají. A hráli dobře, věděli, co chtějí a myslím si, že se nás snažili unavit. Párkrát nás tam zamkli u nás v pásmu a myslím si, že jsme hráli statečně.
4: Komentoval hru Kanady proti Česku na mistrovství světa v hokeji pro Českou televizi gólman Dominik Pavlát. Do čtvrtfinále čeští hokejisté postupují ze třetího místa skupiny a ve čtvrtek od 16:20 se střetnou s výběrem Finska.
3: Rádio Hana a Šťastná trojka. Pravidelně vyhlašujeme 3 poslední čísla vašeho mobilu. Čeká na vás minimálně 1000 korun každý všední den jedině na Hané.
2: Počasí.
0: Víme, jak bude, víme, že stále musíme dodržovat pitný režim, protože zase bude vedro, hic, smažák a peklíčko, obzvlášť, když to rozpálí sluníčko. Takže na Moravě se dnes opět dostaneme na tropickou 30, přechodné ochlazení na 25, slibuje předpověď ve čtvrtek. Jinak proměnlivost, trochu deště a bouřek prý dorazí o víkendu a ojediněle nějaké ty přehánky čekáme i dneska odpoledne, zejména na východě regionu. Víme, jak se jezdí tady a taky víme, že se pojede závod míru. Ten do konce týdne obsadí silnice Olomouckého kraje a my víme, kde budou uzavírky. V Jeseníku a v Šumperku nás omezení čekají už dnes a zítra. V pátek to bude komplikovanější v Uničově a v Rýmařově. V sobotu se uzavře centrum v Zábřehu kvůli etapě na Dlouhé stráně a závěr nás čeká v neděli, kdy závodníci pojedou z Krnova do Šternberka. Jinak kompletní info o jednotlivých etapách a taky uzavírkách najdeme na webu report.cz anebo na závodmíru.com. Tak s námi sledujte veškerá značení a šťastnou cestu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
0: Ještě jedna rychlá informace. Nehoda se dořešuje na dálnici D35 Olomouc-Muhelnice, a to konkrétně v úseku Mladeč Řimice.
6: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana, je 7 hodin a 6 minut k tomu. Mimochodem, jeden ze snowboardiáků, Vojta Kotek, bude letos speciálním hostem na prázdninovém otvíráku na Plumlově v pátek 26. června. Tady i s Vojtou Kotkem odstartujeme léto a bude u toho taky Rádio Hana. Moc se na to těšíme. Prázdninový otvírák na Plumlově. Za malou chvilku taky Adam Ďurica a nebudou chybět ani dnešní horoskopy.
1: Rádio Hana.
2: Číslo 1 v Olomouckém kraji.
1: Chceš nahrát single, mít kampaň v rádiu a hrát na festivalech?
3: Radiotalent Olomouckého kraje 2026 hledá právě tebe. Ve hře je promo za 400 000 a šance stát se objevem roku.
1: Jdi na radiotalent.cz a vyplni přihlášku nejpozději do konce května.
4: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.
5: Zatancuj si so mnou,

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Haná. Přejeme středu na jedničku.

0: dopravu. A co si budem, nemožné do 3 dnů a zázraky na počkání. Ano, i tohle je heslo, kterým se řídí jedno dnešní znamení. Tak co, jaké jsou aktuální horoskopy?
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
0: Berani, rodina vám pomůže překonat jakékoliv těžkosti, být si důležitá pro vás bude svoboda a volnost. Blíženci, možná už brzy přijde okamžik, který všechno změní. Radci, jako vždycky, hledáte nová a kreativní řešení. Lvi, když se něco porouchá, umíte to opravit. Pany, klidně dál, sdílejte své nápady. Váhy, když chcete, zázraky děláte na počkání. Štíři, hlavně myslete na pitný režim. Střelci, malý čin je lepší než žádný. Kozorozi, čeká vás diskuze, která může být dost zásadní. Vodnáři, ke změnám přistupujte pozitivně, vesměs jsou užitečné. A co my ryby? Měli bychom být víc aktivní, ať se taky pohneme z místa.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase. Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na oslavy. Prostějov slaví 885 let od první zmínky vesnice Prostějovice. Oslavy nám přiblíží náměstkyně primátora Milada Sokolová. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině. Více na webu Prostějov.eu.
2: Posloucháte Rádio Hana. Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
3: Týnecká stodola a tvaruškové hody spojené s kácením máje. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Čeká vás bohatý program pro děti a dospělé, tvaruškové speciality, zábavné dětské atrakce i Luna Park, mobilní farma a taky kapely Schovanky, Věrovanka i Prague Queen Revival. Zámecká zahrada, Velký Týnec u Olomouce.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
5: Kaufland.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: Ochutnejte armádní pokrmy napříč staletími. Co se vařilo před bitvou? Jak vypadala polní kuchyně a život v táboře? Přijďte tuto sobotu na Festival vojenských kuchyní do vlastivědného muzea v Olomouci. Setkáte se s nadšenci v dobových uniformách. Více na webu vlastivědného muzea.
9: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
2: Dobré ráno, nahané.

FM přejeme hezké ráno, ať se všechno dneska vydaří. Za chviličku posíláme Xidla X. Mimochodem, na Hané taky víme, s čím se dneska stoprocentně může počítat. Určitě se sluníčkem a odpoledne opět s teplotami, které se budou pohybovat okolo tropické třicítky. Tak se na to připravíme a dál dodržujeme pitný režim. Doprava.

0: Olomouci, je to na ulici Sladkovského, srážka osobáku s dodávkou na místě, to řeší policie, tak vám přejeme hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
0: Dobré ráno, za 5 minut už bude 7:30.
2: Rádio Haná. Ráno je to.

0: Švýcarsko, Kanada, Finsko. Schválně, kdo si přijel do Švýcarska pro medaile? A proč nám na zimáku mezi diváky běhají krávy?
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
0: Hádejte, kdo má nejhvězdnější sestavu na letošním šampionátu. No kdo asi? Kanada. Ta má taky jediný cíl přivést ze Švýcarska zlato. Mimochodem, včera jsme sice Kanadu docela solidně potrápili, ale pak javorové listy předvedly vítězný obrat. A to znamená, že my ve čtvrtfinále narazíme na nadupané Finy a ti jdou taky po medailích. A co nás na stadionu čeká kromě bouřlivé atmosféry? Je to oficiální maskot, kravička Cooley. No jistě, Švýcarsko a krávy, klasika. Jméno odkazuje na anglické slovo cool, tedy zima a chlad, což je typické pro lední hokej, ale zároveň to znamená v pohodě. Tak schválně, jak moc bude v pohodě v čtvrtfinále Česko-Finsko ve čtvrtek od 16:20? Samozřejmě, že budeme fandit.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
2: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
3: Ve dnech 29. a 30. května se uskuteční oblíbený prostě festival dobrého jídla, který nabídne pestrou přehlídku chutí, vůní a kulinářských zážitků pro širokou veřejnost. V 10 zapojených restauracích, kavárnách a vinárnách nalezneme výborná menu, doplněná o kulturní jednohubky, které pohladí i naši duši. Milujete-li dobré jídlo, kulturu a poznávání nových lidí a míst, nenechte si gastrofestival ujít.
4: Prostě festival dobrého jídla už 29. a 30. května v Prostějově.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
9: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
10: Základní umělecká škola Moravská Třebová vás zve tuto sobotu odpoledne na zámek na 23. ročník festivalu Moravsko-Třebovské arkády. Čeká vás skvělý program. Vystoupení žáků školy a hudební skupiny Slza, Verona, Foton a Kabát Tribute. Těšíme se na vás v Moravské Třebové na zámku.
11: Šup.

Top Gun s Rádiem Hana. Zdraví vás taky, Martina Kvítko. Přátelé, konec května, tak to je taková klasika, že se všude možně v našem regionu koná kácení máje. Buďme konkrétní, třeba v sobotu to bude na Olomoucku, v Kožušanech, v Lutíně, taky v Šubířově, v Majetíně, ve Vikířovicích nebo v Troubelicích. Všude nás čeká super program. Někde makrely, někde špekáčky, pro děti pohádky, skluzavky, trampolíny. V sobotu třeba budou taky tvaruškové hody i s kácením máje ve Velkém Týnci a moc se těšíme taky v sobotu na dětský den v Horci na Sokolce. Ano, i tady bude kácení májky. Tak hlavně, aby pila byla dobře naostřená. A teď už naostří nože Eva Farna na Hané.

Dneska bude nahané zase vetro jako v džungli a o tom by Tarzan Boy samozřejmě mohl vyprávět. A my chceme mlžítka, my chceme mlžítka. Tak co myslíte, přátelé, budeme je letos mít v Olomouci? Nebo nebudeme? Podrobnosti se určitě dozvíme už za okamžik ve zprávách tady u nás na Rádiu Hana a po 8. hodině.

nebo Harry Styles. Sedm 55, to je přesný čas. Rádio Hana, jsme tu s vámi, jsme tu pro vás. Zprávy.

0: Informace od nás rovnou k vám. Právě teď začínají zprávy. Je středa 27. května. Mlžítka k osvěžení v parných letních dnech v centru Olomouce letos nebudou. Nebude plánované trvalé mlhoviště na Horním náměstí. Do budoucna tu má sice vzniknout čtverec se zabudovanými tryskami v dlažbě. Je ale potřeba dříve připravit technickou šachtu v místě. A na náměstí v létě nebude ani mobilní mlžítko. Radní jeho instalaci nakonec zamítli kvůli vysokým nákladům v řádu stovek tisíc korun. Peníze město raději investuje do budoucího trvalého systému, píše o tom Deník. Úmrtí neočkovaného dítěte se za škrtem v Ostravě prověřuje policie. Zaměřuje se na okolnosti smrti předškoláka a už zahájila úkony trestního řízení pro neupřesněný trestný čin proti životu a zdraví. Chlapec zemřel minulý týden. Nákaza se objevila také u jeho dalších tří sourozenců. Z nichž řádně očkované bylo pouze jedno dítě, píše ČTK. Za škrt je bakteriální nemoc dýchacích cest a v České republice je díky proočkování vzácný. Sport. Postup do druhého kola na tenisovém French Open vybojoval přední hráč prostějovského klubu Vít Kopřiva. Přemohl na pařížském Grand Slamu domácího Francouze Muteta po urputném boji za asi 4,5 hodiny, a to 3-2 na sety. Ve druhém kole Vít Kopřiva vyzve Španěla Landaluse.
1: Rádio Hana a Šťastná trojka. Pravidelně vyhlašujeme tři poslední čísla vašeho mobilu. Čeká na vás minimálně 1000 korun každý všední den, jedině na Hané.
2: Počasí.
3: Víme, jak bude. Víme, že ještě dneska platí výstraha kvůli vedru. Na Olomoucku i jinde totiž opět budeme atakovat tropické třicítky. Na venkovní aktivity stále doporučujeme kvalitní krémy, protože jinak bychom se mohli spálit za necelou půl hodinku. Výhledově ve čtvrtek se počítá s přechodným ochlazením na 21 až 25 stupňů. V pátek to zase trochu povyskočí nahoru. A o víkendu možná místy sprchne, což určitě ocení hlavně zahrádkáři.
4: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JK Kamen.cz.
2: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme hned několik omezení na třídě Svobody, takže sledujeme tu veškeré značení a hlavně po ránu počítáme s pomalejším provozem. Jinak porouchaný nákladák máme na dálnici D35 na trase Olomouc-Lipník. Je to, když se jede kolem Nemilan, tak tady opatrně. A taky máme hlášenou policejní hlídku na Šumpersku na silnici 11 v Klášterci. Tak hlavně šťastnou cestu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Za necelé 2 minuty už bude 8 hodin, tak dobré ráno.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: me, call me. Zavolej, tak to je jakoby výzva z naší šťastné trojky, která samozřejmě teď v květnu rozdává každý všední den spoustu peněz. Konkrétně včera jsme rozfofrovali 3000, takže aktuálně je ve hře zase ten základ, tisícovka. Kdybyste se chtěli zapojit do naší šťastné trojky, tak veškerá pravidla najdete na radiohana.cz, tak se mrkněte. My jedeme dál, teď je 8 hodin a 5 minut.
1: Radio Hana.
2: Jsme online na radiohana.cz.

0: navíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana a ranní topka. Vaše ráno, naše energie.

0: ještě před půl devátou si taky povíme, jak to vypadá aktuálně s počasím i s dopravou. A teď už zjistíme, kdo pak dneska slaví.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Je 27. května, dneska má svátek Valdemar, narozeniny má rychlobruslařka Martina Sáblíková a nebo taky Jana Foretníková, což je manažerka a mediální konzultantka našeho rádia. Je to taky skvělá máma 4 dětí, která velmi pilně pracuje a neustále podporuje i spoustu benefičních akcí. Takže Jani všechno nejlepší. A narozeniny má dnes i herec Luděk Sobota.
2: Pepo, neblázni, nehrajem Bundesligu, ne? Takovýhle dávky ty kluci nevydržej.
0: Tak ať dneska vydržíte úplně všechno, je tady dál středa 27. května.
1: Rádio Haná, kalendárium.
3: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí.
1: Každé všední dopoledne po deváté.
3: Jedině na Rádiu Haná.
4: Krytina Ruky. Finská kvalita bez kompromisů. Firma Sefran Schumperk. Kompletní sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz.
5: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na oslavy. Prostějov slaví 885 let od první zmínky vesnice Prostějovice. Oslavy nám přiblíží náměstkyně primátora Milada Sokolová. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po desáté a odpoledne po 16. hodině. Více na webu Prostějov.eu.
6: Mám se, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
7: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
8: No to bych to pěkně zvoral.
6: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
9: Bylo nebylo, na jednom kopečku u velikého města byla veliká zahrada. A v té zahradě spousta zvířátek a také království pohádek.
10: Pohádkový víkend dětí v zoo Olomouc.
9: Ano, potkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v zoo Olomouc již tento víkend.
10: V zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
11: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy. Šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
12: Píše se rok 1141. Od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
13: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
14: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
15: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
16: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
15: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
16: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
17: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
15: Jsme tu pro vás již 20 let.
17: Jezírka Banat.cz.
18: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
19: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
20: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
21: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: posloucháte Hanou a otázka zní, co si mám vzít na sebe. Nic asi, to by bylo nejlepší. Ale já úplně nevím, jestli by to prošlo, to nic. Ale opravdu dneska by to chtělo něco hodně, hodně prodyšného, jak se říká, něco, co luftuje. Přátelé, protože dneska zase budou tropické třicítky na sluníčku určitě. A teď už taky aktuálně doprava.
1: Doprava.
0: Máme hlášenou policejní hlídku v Olomouci, kousek od křižovatky u Anči na Šibeníku, hlídka taky na obchvatu Olomouce na dálnici D35 exit 263, jak se sjíždí ke Globusu. Hlídka je taky na dálnici D46 na exitu Drysice a momentálně řešíme jednu bouračku, je to v Přerově na Tovačovské, tak tady opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
0: Za 5 minut bude 8:30. Dobré ráno.
2: Posloucháte Rádio Hana.

0: Enjoy the Silence a už do dvou minut se také dozvíme, o čem je třeba takový festival vojenských chutí. Tak určitě poslouchejte dál.
1: Radio Hana.
2: Hraní top

0: Je 8 hodin a 31 minut, tohle je nahané v naší ranní topce, taky Harry Styles. Ano, posloucháte ten nejlepší hudební výběr tady u nás nahané. Po ránu možná do sebe hodíme kafe, anebo víte co? Radši vodu s citrónem. A už vlastně dodržujeme pitný režim. Nahané se pořád něco děje a my vás teď už taky pozveme na festival vojenských kuchyní.
1: Pro nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: V našem vysílání pro vás máme další originální tip na výlet. Ano, právě teď začíná další reklamní rozhovor. Bude vonět historií, polní kuchyní a recepty, které kdysi jedli vojáci napříč staletími. Už v sobotu 30. května se uskuteční druhý ročník festivalu vojenských kuchyní. Bude to na nádvoří Vlastivědného muzea v Olomouci na náměstí Republiky. Ožijí tady armádní kuchyně od starověku až po 20. století. O tom si teď budeme povídat na telefonu Martina Vysloužilová, PR manažerka a tisková mluvčí. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Festival vojenských kuchyní. Zní to opravdu netradičně, na co všechno se tedy můžeme těšit?
3: Určitě se můžete těšit na vaření v polních kuchyních od starověku až po 20. století a vlastně ochutnáte, co jedli řadoví vojáci i důstojníci a můžete se také podívat, jak tyto pokrmy připravovali. Například tam bude k ochutnání guláš, který uvaří armáda, nebo tam budou Římané připravovat placky ze surovin, které vlastně tou dobou existovaly, takže mouka, zelí, červená řepa, ale také mleté maso. Určitě chybět nebudou také pomazánky a polévky. Součástí festivalu je takzvaný festivalový pás na ochutnávku 5 kusů libovolných pokrmů za 150 korun. Nikdo hladný nebude.
2: V sobotu nebudeme muset vařit, že o nás bude postaráno. Velkým hostem festivalu bude letos v Olomouci americký tvůrce Donny Dotson, kterého známe z projektu Eats History. O čem to je?
3: Nebude mít přímo představení, ale bude k dispozici lidem, kteří by se třeba chtěli zeptat na tento zajímavý projekt. On vaří historická jídla a vypráví příběhy o jejich původu. Proslavil se hlavně na YouTube a TikToku videí o tom, co jedli například Vikingové, Římané nebo vojáci během světových válek, takže určitě hodně zajímavá věc.
2: Festival vojenských kuchyní není jenom o jídle, chystáte i různé workshopy, programy pro rodiny?
3: Ano, určitě zveme celé rodiny, děti si například v režii Centra muzejní pedagogiky našeho muzea mohou vyrobit vlastního vojáčka a také se podívat třeba, co si takový vojáci dříve oblékali.
2: Druhý ročník festivalu vojenských kuchyní teď v sobotu 30. května od 10 do 17 hodin vstup je zdarma na nádvoří Vlastivědného muzea na náměstí Republiky. Vše důležité nám řekla PR manažerka a tisková mluvčí Martina Vysloužilová. Děkujeme.
3: Také děkuji a srdečně zvu celé rodiny.
2: Reklamní rozhovor je právě teď na konci a my si dál pochutnáme na dalších hitech.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
5: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
5: Kaufland.
7: Pozor! Jadrošův den se vrací a pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu, AC/DC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu a to nejlepší, vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den, v sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
8: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
9: Alika, Čelčice u Prostějova, prodejna čerstvě pražených oříšků a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezme vám vynikající zdravé oříšky, dárky, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Alika a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
10: Alika, Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
11: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
12: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
13: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v Olomouckém rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
14: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
15: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
16: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.
17: 14. ročníku festival.

0: Jirka Růžek z Vítková kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
1: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: bavit vás i ve středu. Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.
1: Ahoj, tady je Michal Malábný a kapela Činasky. Tohle je náš nový singl Selhání a děkujeme Rádiu Hana, že podporuje naši muziku.

0: bude stát za to. V létě se 100% Činaský objeví taky v Šumperku v Olomouci a pozor, už 13. června to celé odstartujeme ve Valmezu. Moc se na to těšíme, Manahané, jedem dál.
1: Rádio Hana.

0: Naší dnešní ranní topce nahané jsme tady měli pro vás pozvánky na víkend na kácení máje napříč regionem a taky byla pozvánka na festival vojenských kuchyní. No a za chvilku tady máme zprávy, omrkneme, jak se mají gepardiata v zoo na kopečku a pozor, po 9. hodině, jako každé všední dopoledne, je tady procházka pamětí. Dneska nás čeká výlet do 90.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Po 9. budou Venga Boys. Taky zpěvačka, která mimochodem nedávno oslavila v kulatých 80, ale budou to 90. se zpěvačkou Cher. A taky nám zaspívá Lucie Bílá.
2: Vím, smíláš,
0: 90-ková procházka pamětí už se pro vás chystá v Rádiu Hana, teď je 8.55.
3: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
4: Bude 9 hodin.
5: Hezké dopoledne.
4: Zprávy Rádia Hana.
6: Máme tu pro vás další zprávy. Vítejte u nich. Gepardí koťata už se odvažují v zoo Olomouc do venkovního výběhu. 6 mláďat tohoto nejrychlejšího savce planety chodí s mámou ven v těchto dnech během dopoledních hodin. Koťata z rekordního chovu již lze ve výběhu zahlédnout.
4: Místní rádio, místní zprávy.
6: V horkých dnech se v Kroměříži osvěžíme. Na 4 místech ve městě budou nové veřejné zdroje pitné vody. Nová pítka už fungují na Slovanském a Hanáckém náměstí a další bude na odpočívadle u letiště a ve vodní ulici. Lidé půjčují státu své peníze. Od otevření možnosti státních dluhopisů v půlce května si dosud objednali dluhopisy za více než 47 miliard korun. Největší zájem je o 5letý fixní dluhopis. Upisovací období trvá do 28. června. Vizi základny na měsíci představuje NASA. Chce na naší oběžnici vybudovat základnu s trvalou lidskou přítomností a měla by pokrýt plochu rovnou velkému městu. Podrobně o tom píše web nasa.gov.
4: Sport.
6: Hokejisté Vegas s českým útočníkem Tomášem Hertlem si zahrají v NHL o Stanley Cup. Vyhráli finále západní konference soutěže, když ráno našeho času porazili Colorado 2-1 a celou sérii ovládli 4-0 na zápasy. Na dalšího soupeře čekají.
4: Rádio Hana.
1: S námi máte přehled
5: i ve středu.
7: Rádio Hana a Šťastná trojka. Pravidelně vyhlašujeme 3 poslední čísla vašeho mobilu. Čeká na vás minimálně 1000 korun každý všední den, jedině na Hané.
4: Počasí.
0: Víme, jak bude, víme, že stále musíme dodržovat pitný režim, protože zase bude vedro, hic, smažák a peklíčko, obzvlášť, když to rozpálí sluníčko. Takže na Moravě se dnes opět dostaneme na tropickou 30, přechodné ochlazení na 25, slibuje předpověď ve čtvrtek. Jinak proměnlivost trochou deště a bouřek prý dorazí o víkendu a ojediněle nějaké ty přehánky čekáme i dneska odpoledne, zejména na východě regionu. Víme, jak se jezdí tady a taky víme, že se pojede závod míru. Ten do konce týdne obsadí silnice Olomouckého kraje a my víme, kde budou uzavírky. V Jeseníku a v Šumperku nás omezení čekají už dnes a zítra. V pátek to bude komplikovanější v Uničově a v Rýmařově. V sobotu se uzavře centrum v Zábřehu kvůli etapě na Dlouhé stráně a závěr nás čeká v neděli, kdy závodníci pojedou z Krnova do Šternberka. Jinak kompletní info o jednotlivých etapách a taky uzavírkách najdeme na webu report.cz anebo na závodmíru.com. Tak s námi sledujte veškerá značení a šťastnou cestu.
4: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
8: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc, Bystrovany.

0: na Hané Boyzone No Matter What. Mezi 9. a 10. vždycky vracíme vaše vzpomínky. Máme tu songy z jednoho konkrétního roku. Dnes mimochodem i ty nejlepší funky vzpomínky s kapelou J.A.R. Dneska zavzpomíná, jak kapela točí svoje 4. album Homo Funkians. A dáme taky to nejlepší z americké komedie Big Lebowski. Opravdu máte se na co těšit. Za chvilku taky Shania Twain, anebo to nejlepší od Reflexů. Tak hezké dopoledne. Co myslíte, do kterého roku se vracíme?
1: Rádio Hana.
2: Procházka paměti.

0: You're Still the One, ty jsi jednička, tak tohle nám zpívá Shania Twain. Nejlepší songy a nejlepší vzpomínky celou hodinu z jednoho konkrétního roku naší procházce pamětí. A teď už taky ty nejlepší funky vzpomínky s kapelou J.A.R. Tohle je atmosféra přímo ve studiu, kdy kapela točí svoje čtvrté album Homo Funkians. Tak jak to natočil Michael B. Funky vzpomínky na Homo Funkians, když se točí čtvrtá deska je AR. Nebojte, dneska dáme ještě nejznámější song z tohoto alba. Zatím si můžete tipnout, který to asi tak je. A bude i ten nejlevnější chlapek z Los Angeles. Dneska v procházce pamětí. Vracíme zpátky devadesátky.
1: Rádio Hana a procházka pamětí.
2: Vracíme vaše vzpomínky.
1: Ruky expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz. Jsme Rádio Hana.
2: Hezké dopoledne.
1: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na oslavy. Prostějov slaví 885 let od první zmínky vesnice Prostějovice. Oslavy nám přiblíží náměstkyně primátora Milada Sokolová. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině. Více na webu Prostějov.eu.
3: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
4: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Dog. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
6: Základní umělecká škola Moravská Třebová vás zve tuto sobotu odpoledne na zámek na 23. ročník festivalu Moravsko-Třebovské arkády. Čeká vás skvělý program. Vystoupení žáků školy a hudební skupiny Slza, Verona, Foton a Kabát Tribute. Těšíme se na vás v Moravské Třebové na zámku.
7: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Joseon a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Ochutnejte armádní pokrmy napříč staletími. Co se vařilo před bitvou? Jak vypadala polní kuchyně a život v táboře? Přijďte tuto sobotu na Festival vojenských kuchyní do vlastivědného muzea v Olomouci. Setkáte se s nadšenci v dobových uniformách. Více na webu vlastivědného muzea.
13: Co se tady děje?
14: Co se chystá?
15: BYD Tech Days. Testovací dny u

0: koupit za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Rádio Hana a Procházka paměti.
3: Vracíme vaše vzpomínky.

0: Do you believe in life after love? Jestli pak věříš na život po lásce, tak přesně na tohle se ptá zpěvačka Cher. Otázka zní v procházce pamětí, do kterého roku se vlastně dneska mezi 9. a 10. vracíme i s tímhletím songem. Otázka taky zní, kdo je ten nejlenivější chlápek z Los Angeles. Miluje bowling, miluje koktejl zvaný Bílý medvěd. Kdo je ten, kdo má rád taky marihuanu a svůj kobereček? Ano, přátelé, je to Jeff Dude Lebowski, alias Big Lebowski. Tak co myslíte, do kterého roku se vlastně dneska vracíme?
1: A já jsem Dude, takhle mi říkejte, víte, tak, nebo vaše dňučestvo, nebo Dudáku, El Duderino, jestli nemáte rád krátký jména.
2: Rádio Hana a Procházka paměti.
3: Vracíme vaše vzpomínky.

0: i s Luckou Bílou a s jejím Requiem. Vracíme vaše vzpomínky, jsou to songy z jednoho roku, za chvilku Desiree a nebo Bewitched. Co myslíte, který 90. rok to dneska asi tak je?
1: Jsme Rádio Hana.
2: Hezké dopoledne.
1: Krytina ruky, finská kvalita bez kompromisů. Firma Sefran Schumperk, kompletní sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz.
2: Na luskni.cz to jede. Vyber

0: Týnecká stodola a tvaruškové hody spojené s kácením máje. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Čeká vás bohatý program pro děti a dospělé, tvaruškové speciality, zábavné dětské atrakce i Luna Park, mobilní farma a taky kapely Schovanky, Věrovanka i Prague Queen Revival. Zámecká zahrada, Velký Týnec u Olomouce.
1: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
2: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází.

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland. Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
3: Město Přerov vás zve tuto neděli do parku Michalov na dětský den plný aktivit. Čekají vás kreativní dílničky, malování na obličej, klaunská a balonková show a chybět nebude ani vystoupení Eli a Toma a koncert Matěje Plška. Tak se za námi tuto neděli zastavte do Přerova a užijte si s námi dětský den.
4: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. Bytylitovel.cz

0: I tenhle ten song od Massive Attack patří do dnešní procházky pamětí Teardrop. Songy a vzpomínky z jednoho konkrétního roku vždycky celou hodinu mezi 9 a 10. Dneska taky hodně zajímavé a řekla bych i veselé vzpomínky. Jeff Bridges jako Jeff Dude Lebowski, to znamená Big Lebowski, a dneska nahané i ty nejlepší funky vzpomínky CAR, protože jsme se podívali přímo do studia, jak kapela točí své čtvrté album Homo Funkians. Tohle jsou opravdu autentické ukázky, autentické nahrávky přímo ze studia. Roman Holý a spol. A Michael V. to všechno točí na kameru. Homo Funkians se točí ve kterém roce? Co myslíte? Ano, vychází 99, ale točí se? Právně.
1: Rádio Hana a Procházka pamětí.
2: Dnes je to rok 1998.

0: Komplet rok 1998 zpívá i Robbie Williams, je to jeho milénium. Já zdravím teď kolegyňku Leušku, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak my, když říkáme rok 98, Robbie Williams už se chystá na to milénium, tak ty seš ročník který, někde mezi tím?
1: 99.
0: Výborně. A můžeš prosím tě nám, boomerům, vysvětlit, ty seš která generace, jak se vlastně ta generace... Ty mládí
1: ano,
0: se,
1: ano.
0: se nějak jako dávají do nějakých škatulek, do nějakých skupin.
1: Přesně.
0: Ty seš teďka co teda?
1: No, já se považuji jako mileniál, ale někteří si myslím, že by se mnou nesouhlasili a chtěli by mě už jako zařadit do té generace Z. Ale tak Marťo, máš pocit, že jsem generace Z.
0: Já vůbec nevím, jako co si mám pod tím představit, takže mileniál lepší?
1: Jo, mileniál lepší.
0: Dobře. Procházka paměti zase zítra po 9. hodině, budeme se těšit a po 10. s kolegyní Leuškou.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Bude třeba Ava Max, Haleluja. Taky nám zaspívá Madonna. Nebo Mandražem. A na dveře už ťuká kolega Tom Gottwald. A zprávy, jdeme na to.
2: Bude 10 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Vítejte u dalších zpráv. Olomoucká zoo pomáhá rozšířit populaci ohrožené žirafy Rothschildovy. Ze zoo na Svatém Kopečku odcestoval do francouzské zoo Saint-Martin-la-Plaine rok a půl starý samec. Už je na místě a vytvoří pár s žirafou z berlínské zahrady.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Dopravní hřiště v Prostějově projde modernizací. Město na to získalo od Olomouckého kraje milionovou dotaci. Peníze padnou na kompletní rekonstrukci dopravní učebny, opravu chodníků a nákup 28 nových dětských kol, informuje radnice. S přípravou stavby dálnice D55 v úseku Kokory Přerov pokračuje ředitelství silnic a dálnic. Během jednoho měsíce očekává konec archeologického průzkumu v trase a základního vytyčování sítě. Pak dojde na přeložky stožárů v cestě. Vysoké teploty a slunečné dny prohlubují sucho v České republice. Roste riziko požárů, jak ukazuje portál FireRisk.cz, v našem regionu už je vysoké, a to hlavně v Jihomoravském kraji. Meteorologové dnes předpovídají i vítr, což riziko ještě zhorší.
2: Sport.
4: Baráž o první fotbalovou ligu. Baník Ostrava hraje o udržení a v prvním utkání dvojzápasu přemohl doma 3-0 Táborsko. Odveta je v plánu v sobotu. Dnes svůj první střet odehraje dvojice Artis Brno Slovácko, a to od 18 hodin.
2: Počasí.
0: Víme, jak bude. Víme, že ještě dneska platí výstraha kvůli vedru. Na Olomoucku i jinde totiž opět budeme atakovat tropické třicítky. Na venkovní aktivity stále doporučujeme kvalitní krémy, protože jinak bychom se mohli spálit za necelou půl hodinku. Výhledově ve čtvrtek se počítá s přechodným ochlazením na 21 až 25 stupňů. V pátek to zase trochu povyskočí nahoru. A o víkendu možná místy sprchne, což určitě ocení hlavně zahrádkáři.
3: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JK Kamen.cz.
2: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady.

srpna. Jinak stále platí, že kvůli stavebním pracem je zavřená silnice 46 mezi Týnečkem a Bělkovicemi a v Prostějově pokračuje uzavírka na Vřesové. Až do konce července jezdí se tu okolo po místních komunikacích. Tak hlavně šťastnou cestu. Rádio Hana.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.

a taky na stavby. Možná právě dneska zažíváte ten den v práci, kdy se čas vleče nějak moc pomalu, koukáte na hodiny a ono uběhlo jen pár minut. Tak mám pro vás tip od psychologů. Chvilku se zakázat na ty hodinky koukat. Pokud totiž často sledujeme čas, tak plyne ještě pomalej, než

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
2: Rádio Hana,
3: Skyrock
2: i Metropole v jediné aplikaci do mobilu
3: pro váš lepší hudební výběr.
2: Stáhněte si aplikaci Rádio Hana do telefonu,
3: Google Play a Apple Store.
2: Stahujte,
3: poslouchejte,
2: užívejte.
4: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
6: Bylo nebylo, na jednom kopečku u velikého města byla veliká zahrada. A v té zahradě spousta zvířátek a také království pohádek.
7: Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc.
6: Ano, potkáte se s princeznou, vodníkem, karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
7: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
8: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
9: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
13: Mamsa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
12: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
13: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
14: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
15: No a? Však ať vozí. Říkám to všem, jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by zkoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
14: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
15: To si píš.
14: Teda Franto, to běžím říct holkám.
15: No, to běž.
16: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým V, CZ.
1: Alika, Čelčice u Prostějova, prodejna čerstvě pražených oříšků a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vynikající zdravé oříšky, dárky, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Alika a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
10: Alika, Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
17: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
11: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
10: Rádio Hana.
18: Tady to žije.

0: 785 let od první zmínky vesnice Prostějovice. Tuto událost si město připomene 31. května od 13 hodin v prostoru u zámku na Pernštínském náměstí. Na co všechno se můžeme těšit, nám poví první náměstkyně primátora Milada Sokolová.
1: Přijďme na akci Od vsi k městu a vraťme se do 12. století. Čeká nás symbolický průvod od zámku na městský rynek, slavnostní ceremonie, chybět nebude rytíř Prostěj v boji i lovu, historický program pod korouhví Moravy, bujaré písně, kejklíři, komedianti i zbrojnoši. Pro děti jsou připraveny pohádky a interaktivní hry, jarmark u zámku, domácí zvěřinec a bohaté občerstvení. Zažijme atmosféru středověku a oslavme společně výročí města Prostějova.
0: Říká náměstkyně primátora města Prostějov Milada Sokolová.

0: Katko Procházková. Na našich vlnách máme v plánu Dua Lipu, bude i Elton John, Banastovy věci a v další hodině se už mrkneme na hokejové mistrovství světa.
1: Cítíte to? Rozbušené srdce, spocené dlaně, radost, víra a napětí na každém kroku.
2: Jo, tohle je hokej.
1: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
2: Výsledky, emoce, zákulisní drby, atmosféra i ověřené info.
3: No to určitě.
4: Jo, určitě.
3: Jo, určitě.
1: Brousíme brusle,
2: ladíme formu
1: a od 15. května až do poslední sirény servírujeme pořádnou dávku hokeje.
2: Nejlepší hokejové info
1: každý den na tomto rádiu,
2: protože
1: tento měsíc je trenérem úplně každý.
5: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.

0: poslouchejte, užívejte.
1: Máš kapelu? Nebo jsi solista? Je ti do 30? Ukaž, co v tobě je.
2: Rádio Hana a Olomoucký kraj hledají hudební objev roku.

0: Českej profi kampaň v rádiu.
1: Přihlas se do konce května na radiotalent.cz a odstartuj svou kariéru.
0: Radiotalent. Tvoje cesta do éteru.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj. Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: 4.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
2: Bude 11 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Jak pokračuje obnova prostoru autobusového nádraží Tržnice v Olomouci? Stavbaři dokončují první část obnovy povrchu. V pondělí už autobusy začnou jezdit na svá původní stanoviště. Cestující tu budou mít 3 nové přístřešky. S návratem autobusů odstartuje druhá etapa stavby, která se zaměří na obnovu parkovací plochy v místě. Auta zde proto zatím nezaparkují. Práce mají zcela skončit 22. června. Podrobnosti má v novém článku webreport.cz.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Bruntál má novou zubní pohotovost. První pacienty ošetří o nadcházejícím víkendu. Pohotovost vznikla v prvním patře bruntálské nemocnice, aby v naléhavých případech o víkendech a ve svátky sloužila pacientům z okresu. Kdo má platit daň z nemovitosti, nezapomeňte na to. Daň je splatná do 1. června a rozhodující je přitom datum připsání částky na účet finančního úřadu. Finanční správa už v dubnu rozesílala platební údaje více než 4 milionům poplatníků.
2: Sport.
4: Další duel na French Open čeká českou tenisovou jedničku a olomouckou rodačku Karolínu Muchovou. V zápase o postup do 3. kola pařížského Grand Slamu dnes vyzve Kamilu Rachimovovou z Uzbekistánu. Duel na antukovém kurtu začne po 17:30 odpoledne.
3: Rádio Hana a Šťastná trojka. Pravidelně vyhlašujeme 3 poslední čísla vašeho mobilu. Čeká na vás minimálně 1000 korun každý všední den, jedině na Hané.
2: Počasí.
5: Během dne bude přes naše území přecházet slabá studená fronta. Moc srážek ale nepřinese. Přechodně čekejme sice více oblaků, ale jen ojediněle dojde na přehánky. Ani teploty neklesnou, na jihu Moravy se můžou vyšplhat až na 31 stupňů Celsia. Chladnější vzduch se výrazněji projeví až v noci na zítřek, kdy teploty neklesnou po 10 stupňů a zítra přes den. Čtvrteční maxima většinou nepřesáhnou 25 stupňů. Na cestách pozor na policejní hlídky v Olomouci, na vás číhají v ulici Na Střelnici. Potkat je můžete také na třídě kosmonautů, anebo na okruhu Olomouce na D35 na trase Olomouc-Lipník nad Bečvou před exitem Olomouc-Střed-Slavonín. Policejní hlídky jsou také na D1 na trase Přerov-Ostrava na exitu Přerov, anebo mezi Otrokovicemi a obcí Spytihněv. Pozor si také dejte na kolonu, tu nám aktuálně hlásíte na Boskovicku, mezi obcemi Meziříčko a Lazinov. Postát si tady můžete až 10 minut.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc, Bystrovany. Lepší hudební výběr.

0: nové novinky Rádia Hana. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
1: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
2: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední 3 čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
1: Hrajte taky s Rádiem Hana, je to super.
0: Poslouchejte a berte prachy. Hana žije hokejem. Mistrovství světa? Jasně.

0: Dnešní vejlet je pro opravdový fajnšmekra.
1: Jednoduše, Rádio Hana v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.

0: lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz, a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Haná.
2: Přejeme středu na jedničku.

na Rádiu Johana, kde se teď od vzpomínek přesuneme k začínajícím kapelám a interpretům. Ty totiž stále hledáme. Takže jestli máte hlas, texty nebo kapelu, která si zaslouží být slyšet, je tady letošní Radio Talent a možná právě tohle je vaše šance rozjet hudební kariéru naplno. Přihlaste se na radiotalent.cz a zkuste ukázat, co je ve vás. Čas máte už jen do konce května. Radio Talent už pomohl nejednomu talentu dostat se blíž k posluchačům a teď může být řada na vás. Další info najdete také na radiohana.cz a my už odpočítáváme. Do konce přihlášek zbývá jí 4 dny, 12 hodin, 40 minut a 25 sekund právě teď. Tak rychle, ať to neprošvihnete. My si za chvíli dáme škvory, bude i Bruno Mars a nebo Yonik 2 a Sabrina Carpenter. Tak držte vlny a užívejte si dál dopoledne s Rádiem Hana.

0: Hana.cz.
1: Rádio Hana. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme.
2: Rádio Hana.
1: Vaše věrné rádio.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy, šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
6: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
7: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
8: Jo, Banat. Mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí. Asi vždycky tak pochutnám.
7: A víš co? Mají i vlastní e-shop. Rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
8: To zní dobře. Úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
7: Jsme tu pro vás již 20 let.
8: Jezírka Banat.cz.
9: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
10: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
9: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
11: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
12: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90 až do 2. června.
11: Kaufland.
13: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
1: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: George Harrison na rádiu Hará, vzpomínáme na hity, na kterých jsme vyrůstali, a dál chystáme jen ten nejlepší hudební výběr. Bude Rady Kirken, Eight Wonder, ale teď už s kolegyní Martinou Kvítko vyrazíme do Švýcarska na hokejové mistrovství.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Hádejte, kdo má nejhvězdnější sestavu na letošním šampionátu. No kdo asi? Kanada. Ta má taky jediný cíl, přivést ze Švýcarska zlato. Mimochodem, včera jsme sice Kanadu docela solidně potrápili, ale pak javorové listy předvedly vítězný obrat. A to znamená, že my ve čtvrtfinále narazíme na nadupané Finy a ti jdou taky po medailích. A co nás na stadionu čeká, kromě bouřlivé atmosféry, je to oficiální maskot, kravička Cooley, no jistě Švýcarsko a krávy, klasika. Jméno odkazuje na anglické slovo cool, tedy zima a chlad, což je typické pro lední hokej, ale zároveň to znamená v pohodě. Tak schválně, jak moc bude v pohodě čtvrtfinále Česko-Finsko ve čtvrtek od 16.20? Samozřejmě, že budeme fandit.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu.
3: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
4: Facebook Rádia Haná. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
5: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Pozor, Jadrošův den se vrací a pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu, AC/DC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu a to nejlepší, vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den, v sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
8: Ve dnech 29. a 30. května se uskuteční oblíbený prostě festival dobrého jídla, který nabídne pestrou přehlídku chutí, vůní a kulinářských zážitků pro širokou veřejnost. V 10 zapojených restauracích, kavárnách a vinárnách nalezneme výborná menu, doplněná o kulturní jednohubky, které pohladí i naši duši. Milujete-li dobré jídlo, kulturu a poznávání nových lidí a míst, nenechte si gastrofestival ujít.
9: Prostě festival dobrého jídla už 29. a 30. května v Prostějově.
10: Alika, Čelčice u Prostějova, prodejna čerstvě pražených oříšků.

0: CZ.
1: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
2: Rádio Hana.
3: Nosím černý brýle.

0: Máme tu pro vás připravené další zprávy. Pojďte si je poslechnout. Olomoucká výročí. Univerzita Palackého Olomouc si letos připomíná 80 let od obnovení činnosti po druhé světové válce a fakultní nemocnice Olomouc 130 let své existence. Vydavatelství Univerzity Palackého k těmto milníkům připravuje na podzim dvě knihy o historii obou významných institucí a proto vyzývá pamětníky a absolventy ke sdílení fotografií. Své snímky můžete propůjčit či darovat do 30. června. Stanou se součástí podzimních knih. Víc na vydavatelství.upol.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Řidiči, od pondělí začne plánovaná oprava silnice 11 mezi Ološany a Vyšehořím na severu Olomouckého kraje. Oprava více než 3-kilometrového úseku vyjde na necelých 26 milionů korun. Potrvá 2 měsíce a budou tu omezení.
2: To znamená, že řidiči většinu času pojedou přímo po stavbě Kyvadlově jedním pruhem pro oba směry, ale během asfaltování dojde na pár dnů k úplnému zákazu vjezdu s objízdnými trasami přes Šumperk nebo Lanškroun.
0: Vysvětluje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Důležitá informace pro seniory. Sněmovna schválila změnu, která umožní důchodcům ukončit bez sankcí penzijní spoření založené před rokem 2023. Reaguje tím na dřívější zrušení státních příspěvků pro lidi v penzi, píše ČTK. Seniori tak budou moci peníze vybrat dříve, aniž by přišli o své úspory.
1: Sport.
0: Startuje mistrovství Evropy v malém fotbale. Na šampionátu v Bratislavě se představí také česká reprezentace a dnes je čeká zápas prvního kola v základní části. Ve svém úvodním utkání skupiny B Česko vyzve výběr Portugalska od 13 hodin.
1: Mistrovství světa v hokeji.
0: Playoff mají před sebou čeští hokejisté na mistrovství světa ve Švýcarsku. Postoupili do čtvrtfinále a led ve Friburgu změní za led v Curychu. Na něm se střetnou o postup do semifinále ve čtvrtek od 16 hodin 20 minut s Finskem. Uvidíme, kdo z koho.
1: Počasí.
3: Dnes čekáme jasno až polojasno, místy přechodně až oblačno. Opravdu ojediněle může sprchnout. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy se budou teploty šplhat až nad tropickou hranici. Takže možná dneska překonáme teplotní rekord z roku 1868, kdy jsme 27. května naměřili 31 stupňů Celsia. Zítra se nám lehce ochladí, teploty podle meteorologů nepřekročí 25 stupňů. Sluníčko si ale budeme užívat dál.
4: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JK Kamen.cz.
1: Doprava.
3: Řidiči v Olomouci, počítejte se zdržením na ulici 17. listopadu. V koloně si tu můžete postát 5 minut. Nehodu nám aktuálně hlásíte na D1 na trase Říkovice-Vyškov před exitem Říkovice. A pozor si dejte také na Přerovsku v obci Prosenice. Tady jsou v sobě 2 auta v ulici Maloprosenská. A pomalu se už připravujte na uzavírky spojené se závodem Míru. Ten se pojede od čtvrtka do neděle a zasáhne řadu obcí v Olomouckém kraji. Jeseník a Šumperk čekají omezení už od středy. Dál počítejte s uzavírkami v Uničově i Rýmařově, v Zábřehu a také ve Šternberku.
1: Rádio Hana.

připomenout, že odvaha nemusí být vždycky jen velké gesto. Někdy stačí postavit se za správnou věc i v úplném obyčejném dni. Tak vám v tom držíme palce. Za chvíli se mrkneme, co dalšího dneska slavíme, a teď

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
0: Rádio Haná.
2: Jsme online na radiohana.cz.
3: Bylo nebylo, na jednom kopečku u velikého města byla veliká zahrada. A v té zahradě spousta zvířátek a také království pohádek.
4: Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc.
3: Ano, potkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
4: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v olomouckém Rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
9: Na luskni.cz to jede. Vyber

0: dnešním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí, a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou, nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD.

0: Hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.
4: Tady je Radio Hana.

0: Carmen, Becky Hill, Agalantis nebo Backstreet Boys. Ale teď je to už kolegyně Martina Kvítko, která nám poví, kdo dneska slaví. A já prozradím, že slavíme i v našem rádiu.
1: Rádio Hana, kalendárium.
2: Je 27. května, dneska má svátek Valdemar, narozeniny má rychlobruslařka Martina Sáblíková a nebo taky Jana Foretníková, což je manažerka a mediální konzultantka našeho rádia. Je to taky skvělá máma 4 dětí, která velmi pilně pracuje a neustále podporuje i spoustu benefičních akcí. Takže Jani všechno nejlepší. A narozeniny má dnes i herec Luděk jak Sobota.
3: Pepo, neblázni, nehrajem Bundesligu, ne. Takovýhle dávky ty kluci nevydržej.
2: Tak ať dneska

0: Práve počasí je doprava. Rádio Haná je 12.57.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.

0: Informace od nás rovnou k vám. Právě teď začínají zprávy. Mlžítka k osvěžení v parných letních dnech v centru Olomouce letos nebudou. Nebude plánované trvalé mlhoviště na Horním náměstí. Do budoucna tu má sice vzniknout čtverec se zabudovanými tryskami v dlažbě. Je ale potřeba dříve připravit technickou šachtu v místě. A na náměstí v létě nebude ani mobilní mlžítko. Radní jeho instalaci nakonec zamítli kvůli vysokým nákladům v řádu stovek tisíc korun. Peníze město raději investuje do budoucího trvalého systému, píše o tom Deník. Úmrtí neočkovaného dítěte se za škrtem v Ostravě prověřuje policie. Zaměřuje se na okolnosti smrti předškoláka a už zahájila úkony trestního řízení pro neupřesněný trestný čin proti životu a zdraví. Chlapec zemřel minulý týden. Nákaza se objevila také u jeho dalších tří sourozenců. Z nichž řádně očkované bylo pouze jedno dítě, píše ČTK. Za škrt je bakteriální nemoc dýchacích cest a v České republice je díky proočkování vzácný. Sport. Hokejisté Vegas s českým útočníkem Tomášem Hertlem si zahrají v NHL o Stanley Cup. Vyhráli finále západní konference soutěže, když ráno našeho času porazili Colorado 2-1 a celou sérii ovládli 4-0 na zápasy. Na dalšího soupeře čekají.
1: Rádio Hana a Šťastná trojka. Pravidelně vyhlašujeme tři poslední čísla vašeho mobilu. Čeká na vás minimálně 1000 korun každý všední den, jedině na Hané.
2: Počasí.
3: Dál si užíváme počasí plné sluníčka a to se nelíbí jen nám, ale i klíšťatům. Tak pozor, jejich aktivita je momentálně na tom nejvíc.

0: pad nebudou a zastaví se na 25 stupních. Na výjezdu z Olomouce na Přáslavice pozor na policejní hlídku. Číhají také v obci na Pajedla v ulici Nádražní nebo u Mohelnice na D35 ve směru do Olomouce. A na Šumpersku ještě pozor, neprojedeme mezi Mohelnicí a obcí Stavenice. Cestu zatarasila nehoda dvou nákladňáků. A bouralo se také na Zlínsku v obci Lípa. Tak na cestách hlavně opatrně.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Nejlepší hudební výběr.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Tohle je Rádio Hana.

0: teď dělat chutě a pokud ano, tak se omlouvám, ale máme konec května a pokud jste to ještě neudělali, zajděte si koupit brinzu. Slovenská brinza je totiž květnu úplně nejlepší, říká se jí májová, protože právě teď, když se ovce pasou na čerstvých jarních loukách, má mléko nejvýraznější chuť. A z něj vzniká ta poctivá 100% ovčí brinza, která je pro Slováky skoro malý svátek sama o sobě. A aspoň už nemusíte přemýšlet, co k večeři, uděláte si slovenskou klasiku brinzové halušky. Ale pozor, skvělá je i na chlebu s máslem v pomazánkách nebo jen tak s pažitkou. Ale teď už raději dál ten nejlepší hudební výběr. Niall Horan, Michael Jackson a nebo Radečci už za moment.
1: Výstava živé pasti ve sbírkových sklenících ve Smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
2: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
3: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky Dove. Více na tetadrogerie.cz.
4: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
5: Kaufland.

0: imperskymajales.cz.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

0: Jirka Růžek z Vítková kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
1: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
3: Tady je Rádio Hana.

0: Skript na rádiu Haná, které vám hraje na Vyškovsko-Šumpersko, ale i na Olomoucko, a tady se už nemůžeme dočkat víkendu. V Olomouci nás v sobotu čeká festival plný jídla, ale pozor, všechno se bude vařit jen a pouze v polních kuchyních. Podrobnosti už zjistil kolega Lukáš.
1: To nejlepší, jen to nejlepší z našeho vysílání.
2: V našem vysílání pro vás máme další originální tip na výlet. Ano, právě teď začíná další reklamní rozhovor. Bude vonět historií, polní kuchyní a recepty, které kdysi jedli vojáci napříč staletími. Už v sobotu 30. května se uskuteční druhý ročník festivalu vojenských kuchyní. Bude to na nádvoří Vlastivědného muzea v Olomouci na náměstí Republiky. Ožijí tady armádní kuchyně od starověku až po 20. století. O tom si teď budeme povídat na telefonu Martina Vysloužilová, PR manažerka a tisková mluvčí. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Festival vojenských kuchyní. Zní to opravdu netradičně, na co všechno se tedy můžeme těšit?
3: Určitě se můžete těšit na vaření v polních kuchyních od starověku až po 20. století a vlastně ochutnáte, co jedli řadoví vojáci i důstojníci, a můžete se také podívat, jak tyto pokrmy připravovali. Například tam bude k ochutnání guláš, který uvaří armáda, nebo tam budou Římané připravovat placky ze surovin, které vlastně tou dobou existovaly, takže mouka, zelí, červená řepa, ale také mleté maso. Určitě chybět nebudou také pomazánky a polévky. Součástí festivalu je takzvaný festivalový pás na ochutnávku 5 kusů libovolných pokrmů za 150 korun. Nikdo hladný nebude.
2: V sobotu nebudeme muset vařit, že o nás bude postaráno. Velkým hostem festivalu bude letos v Olomouci americký tvůrce Donny Dotson, kterého známe z projektu Eats History. O čem to je?
3: Nebude mít přímo představení, ale bude k dispozici lidem, kteří by se třeba chtěli zeptat na tento zajímavý projekt. On vaří historická jídla a vypráví příběhy o jejich původu. Proslavil se hlavně na YouTube a TikToku videí o tom, co jedli například Vikingové, Římané nebo vojáci během světových válek, takže určitě hodně zajímavá věc.
2: Festival vojenských kuchyní není jenom o jídle, chystáte i různé workshopy, programy pro rodiny?
3: Ano, určitě zveme celé rodiny. Děti si například v režii Centra muzejní pedagogiky našeho muzea mohou vyrobit vlastního vojáčka a také se podívat třeba, co si takový vojáci dříve oblékali.
2: Druhý ročník festivalu vojenských kuchyní teď v sobotu 30. května od 10 do 17 hodin. Vstup je zdarma na nádvoří Vlastivědného muzea na náměstí Republiky. Vše důležité nám řekla PR manažerka a tisková mluvčí Martina Vysloužilová. Děkujeme.
3: Také děkuji a srdečně zvu celé rodiny.
2: Reklamní rozhovor je právě teď na konci a my si dál pochutnáme na dalších hitech.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz
5: Týnecká stodola a tvaruškové hody spojené s kácením máje. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Čeká vás bohatý program pro děti a dospělé, tvaruškové speciality, zábavné dětské atrakce i Luna Park, mobilní farma a taky kapely Schovanky, Věrovanka i Prák Queen Revival. Zámecká zahrada, Velký Týnec u Olomouce.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Město Přerov vás zve tuto neděli do parku Michalov na dětský den plný aktivit. Čekají vás kreativní dílničky, malování na obličej, klaunská a balonková show a chybět nebude ani vystoupení Eli a Toma a koncert Matěje Plška. Tak se za námi tuto neděli zastavte do Přerova a užijte si s námi dětský den.
10: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz
11: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
12: Horko se blíží, buďte připraveni s

0: ale teď už mrkneme do olomoucké zoo a také na dopravní hřiště v Prostějově. To dostane nový kabát. Jsou to zprávy.
1: Bude 14 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Vítejte u dalších zpráv. Olomoucká zoo pomáhá rozšířit populaci ohrožené žirafy Rothschildovy. Ze zoo na Svatém Kopečku odcestoval do francouzské zoo Saint-Martin-la-Plaine rok a půl starý samec. Už je na místě a vytvoří pár s žirafou z berlínské zahrady.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Dopravní hřiště v Prostějově projde modernizací. Město na to získalo od Olomouckého kraje milionovou dotaci. Peníze padnou na kompletní rekonstrukci dopravní učebny, opravu chodníků a nákup 28 nových dětských kol, informuje radnice. S přípravou stavby dálnice D55 v úseku Kokory Přerov pokračuje ředitelství silnic a dálnic. Během jednoho měsíce očekává konec archeologického průzkumu v trase a základního vytyčování sítě. Pak dojde na přeložky stožárů v cestě. Vysoké teploty a slunečné dny prohlubují sucho v České republice. Roste riziko požárů, jak ukazuje portál FireRisk.cz, v našem regionu už je vysoké, a to hlavně v Jihomoravském kraji. Meteorologové dnes předpovídají i vítr, což riziko ještě zhorší.
1: Sport.
3: Baráž o první fotbalovou ligu. Baník Ostrava hraje o udržení a v prvním utkání dvojzápasu přemohl doma 3-0 Táborsko. Odveta je v plánu v sobotu. Dnes svůj první střet odehraje dvojice Artis Brno Slovácko, a to od 18 hodin.
1: Počasí.
0: Během dne bude přes naše území přecházet slabá studená fronta. Moc srážek ale nepřinese. Přechodně čekejme sice více oblaků, ale jen ojediněle dojde na přehánky. Ani teploty neklesnou, na jihu Moravy se můžou vyšplhat až na 31 stupňů Celsia. Chladnější vzduch se výrazněji projeví až v noci na zítřek, kdy teploty neklesnou po 10 stupňů, a zítra přes den. Čtvrteční maxima většinou nepřesáhnou 25 stupňů.
4: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JK Kamen.cz.
1: Doprava.

0: Také pozor na menší kolonu na 17. listopadu. Zdržet se tady můžete do 10 minut. Hlásíte nám také nehody, takže na cestách opatrně. A to hlavně v obci Lípa na Zlínsku. Tady se stále řeší bouračka. Tak nohu z plynu.
1: Rádio Hana.

0: a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: Posloucháte Rádio Hana a tady stále visí tisícovka ve vzduchu. Dneska jsme ještě nelosovali to šťastné trojčíslí, které je dost možná na konci vašeho telefonu. Takže poslouchejte dál Rádio Hana, dnes je ještě stále šance vyhrát. A abyste mi věřili, tak tady máte včerejšího výherce Jirku.
1: Ahoj, tady Jirka z Olomouce, zdravím všechny posluchače Rádia Hana. Hlavně zdravím šťastnou trojku. Zdravím je delegoval můj bratr. Moc děkuju za výhru 3000 a je to super.
0: Šťastná trojka je dneska ještě stále před námi, tak zůstaňte na našich vlnách. Dáme si také Pretender s Kristýnou anebo Mojo.
2: Váš mobil, vaše peníze. V soutěži Šťastná trojka je to jednoduché. My řekneme čísla a vy zavoláte, pokud je máte. Vyhrává ten, kdo se dovolá jako první. A to každý všední den. Jedině na Hané.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
2: Radio Haná.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohaná.cz.
3: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B, CZ.
4: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
5: Mauca, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
4: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
6: No to bych to pěkně zvoral.
5: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
11: Lodě je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
12: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
13: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
14: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
15: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
16: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
17: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
18: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
19: Šumper.

0: superskimajales.cz.
1: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Rádio Hana. Olomouc

0: se u vás právě teď také přehnala přeháňka, nebo možná i krátká bouřka. Za chvíli by ale mělo být po všem a zase si budeme užívat sluníčko. Tak do té doby pojďme společně mrknout na novinky z našeho regionu.
1: O čem se píše?
0: Nikdy jste ho neviděli, ale pokud chodíte do kina Metropol, on vás určitě viděl. Promítač olomouckého kina promítá už víc než 50 let a na svém kontě má okolo 5000 filmů. Rozhovor s ním najdete na stránkách Olomouckého reportu. Třetí nejnavštěvovanější místo v kraji zahajuje sezónu. Termály Losiny právě zpřístupnily venkovní bazény s teplotou vody až 36 stupňů Celsia. Podrobnosti píše Šumperský rej. Poslední květnový víkend mohou Přerované vyrazit za zábavou hned na dvě místa. Koná se Street Food Festival a taky oslava Dne dětí v parku Michalov. Kam můžete v Přerově vyrazit, se dozvíte na stránkách Přerovského deníku. A my už jedeme dál.
2: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Hana.
3: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
4: Bylo nebylo, na jednom kopečku u velikého města byla veliká zahrada. A v té zahradě spousta zvířátek a také království pohádek.
5: Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc.
4: Ano, potkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
5: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
6: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy, šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
7: Pozor, Jadrošův den se vrací a pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu, AC/DC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu a to nejlepší, vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den, v sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
8: Alika, Čelčice u Prostějova, prodejna čerstvě pražených oříšků a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezme vám vynikající zdravé oříšky, dárky, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Alika a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
4: Alika, Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
9: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz.

0: Robbie Williams za vaše Rádio Hana, se kterým máte dneska ještě stále šanci vyhrát 1000 korun naší šťastné trojce. A když jsme u těch výher, včera se losovala jedna asi nejznámější mezinárodní loterie. Padl největší rekord, který kdy kdo v Česku vyhrál. A to jsou skoro 3 miliardy korun. A já už tady mám ve studiu Štěpánka. Mě by zajímalo, Štěpy, co by si za to koupil?
1: Třeba jsem to vyhrál, že? Ale krásné odpoledne, ne? Jako kdybych to vyhrál, tak už asi dneska nepřijdu, co si budem říkat. 3 miliardy, no tak zase, když si nalijeme poháru čistého vína, tak 3 miliardy to úplně nejsou. Ono dost by dostal taky náš stát, že jo?
0: Ano, to
1: by bylo tak
0: pravdu.
1: 2 miliardy, 15%, ale já bych dal i 25 klidně, jo? Takže...
0: Ale furt je to krásný,
1: ale jako, kdybys měl 2,5 miliardy a přemýšlel, co budeš dělat, tak asi budeš dělat úplně všechno, jako kamarádům že? Postavím byty. Tady v rádiu bychom to vytunili, že jo, taky trošku nějak, no.
0: Ano, udělali bychom si nové studii.
1: A jel bych tak na desetiletou dovolenou asi.
0: Že? Zhruba. Mohli bychom třeba i navýšit naši šťastnou trojku, že bychom třeba každý den...
1: O milion!
0: Že? Rozdávali by mnohem víc a ty bys to jako sponzoroval.
1: Přesně tak, přesně tak. Byl bych partnerem šťastné trojky.
0: tak plány máme jasné. Šťastnou trojku můžete ještě dneska stále vyhrát, takže poslouchejte.

0: zpívá nám také Celine Dion. A nebo Alex Warren. Radio Hana je 14.58, pojďme na zprávy.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.

0: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Jak pokračuje obnova prostoru autobusového nádraží Tržnice v Olomouci? Stavbaři dokončují první část obnovy povrchu. V pondělí už autobusy začnou jezdit na svá původní stanoviště. Cestující tu budou mít 3 nové přístřešky. S návratem autobusů odstartuje druhá etapa stavby, která se zaměří na obnovu parkovací plochy v místě. Auta zde proto zatím nezaparkují. Práce mají zcela skončit 22. června. Podrobnosti má v novém článku webreport.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Bruntál má novou zubní pohotovost. První pacienty ošetří o nadcházejícím víkendu. Pohotovost vznikla v prvním patře bruntálské nemocnice, aby v naléhavých případech o víkendech a ve svátky sloužila pacientům z okresu. Kdo má platit daň z nemovitosti, nezapomeňte na to. Daň je splatná do 1. června a rozhodující je přitom datum připsání částky na účet finančního úřadu. Finanční správa už v dubnu rozesílala platební údaje více než 4 milionům poplatníků.
1: Sport.
0: Další duel na French Open čeká českou tenisovou jedničku a olomouckou rodačku Karolínu Muchovou. V zápase o postup do 3. kola pařížského Grand Slamu dnes vyzve Kamilu Rachimovovou z Uzbekistánu. Duel na antukovém kurtu začne po 17:30 odpoledne.
2: Rádio Hana a Šťastná trojka. Pravidelně vyhlašujeme 3 poslední čísla vašeho mobilu. Čeká na vás minimálně 1000 korun každý všední den, jedině na Hané.
3: Počasí.
4: Dnes čekáme jasno až polojasno, místy přechodně až oblačno. Opravdu ojediněle může sprchnout. Nejvyšší

7. května naměřili 31 stupňů Celsia. Zítra se nám lehce ochladí, teploty podle meteorologů nepřekročí 25 stupňů. Sluníčko si ale budeme užívat dál. Pozor na policejní hlídku, tu nám aktuálně hlásíte na ulici Jeremenkova.

0: Svitavsku, a to na příjezdu do obce Polička ze směru od Litomyšle. Tady počítejte s kolonou tak na čtvrt hodiny.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Nejlepší hudební výběr.

0: novinky Rádia Hana. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
1: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
2: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední tři čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
1: Hrajte taky s Rádiem Hana, je to super.
0: Poslouchejte a berte prachy. Hana žije hokejem. Mistrovství světa? Jasně.

0: Dnešní vejlet je pro opravdový fajnšmekra.
1: Jednoduše, rádio hledá v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.

Nové ruku na srdce. Když vlezete do restaurace s nápisem All you can eat, berete to jako večeři nebo jako osobní výzvu a vyhlášení války šéfkuchaři. Jedna sushi restaurace na jihu Španělska to teď nevydržela, protože lidi tam jedli tak strašně moc nad svoje limity, že podnik musel zavést nový speciální poplatek, a to pokutu za zvracení. Funguje to jednoduše. Za 20 eur se nacpete k prasknutí, ale jakmile neudržíte dekorum a obsah žaludku, tak připlácíte. A tomu se říká tvrdý biznis, takže pamatujte, přátelé, jídlo je tady v této restauraci sice v ceně, ale za zpětný chod se připlácí, tak přejeme vám i nadále hezkou středu a dobrou chuť, pokud zrovna jíte. Díky moc, že ladíte naše vlny a už za chvíli posíláme.

0: Juhana.
1: Ruky expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
3: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
4: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v olomouckém Rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
5: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
6: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
5: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
6: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
7: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
5: Jsme tu pro vás již 20 let.
7: Jezírka Banat.cz.
8: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
9: Olomoucký report CZ.
10: Pořád se něco děje.
9: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
11: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
10: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
12: Co se tady děje?
13: Co se chystá?
14: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejní.

0: hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: se i zkácením Majky a s rádiem Haná a naší Marťou Kvítko. Na rádiu Haná posíláme už za chvíli další hity a na programu Činasky, Christina Aguilera nebo Pet Shop Boys, tak držte vlnu a mějte báječné odpoledne.
1: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
2: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
3: Objednej a už to letí.
2: Luskni.cz. Ve dnech 29. a 30. května se uskuteční oblíbený prostě festival dobrého jídla, který nabídne pestrou přehlídku chutí, vůní a kulinářských zážitků pro širokou veřejnost. V 10 zapojených restauracích, kavárnách a vinárnách nalezneme výborná menu, doplněná o kulturní jednohubky, které pohladí i naši duši. Milujete-li dobré jídlo, kulturu a poznávání nových lidí a míst, nenechte si gastrofestival ujít.
4: Prostě festival dobrého jídla už 29. a 30. května v Prostějově.
5: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
6: Kaufland.
8: Město Přerov vás zve tuto neděli do parku Michalov na dětský den plný aktivit. Čekají vás kreativní dílničky, malování na obličej, klaunská a balonková show a chybět nebude ani vystoupení Eli a Toma a koncert Matěje Plška. Tak se za námi tuto neděli zastavte do Přerova a užijte si s námi dětský den.
9: Alika, Čelčice u Prostějova, prodejna čerstvě pražených oříšků a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vynikající zdravé oříšky, dárky, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Alika a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
10: Alika, Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
11: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
12: Prázdninové kempy v Aquaparku Olomouc pro malé

0: Informace od nás rovnou k vám. Právě teď začínají zprávy. Mlžítka k osvěžení v parných letních dnech v centru Olomouce letos nebudou. Nebude plánované trvalé mlhoviště na Horním náměstí. Do budoucna tu má sice vzniknout čtverec se zabudovanými tryskami v dlažbě. Je ale potřeba dříve připravit technickou šachtu v místě. A na náměstí v létě nebude ani mobilní mlžítko. Radní jeho instalaci nakonec zamítli kvůli vysokým nákladům v řádu stovek tisíc korun. Peníze město raději investuje do budoucího trvalého systému, píše o tom Deník. Úmrtí neočkovaného dítěte se za škrtem v Ostravě prověřuje policie. Zaměřuje se na okolnosti smrti předškoláka a už zahájila úkony trestního řízení pro neupřesněný trestný čin proti životu a zdraví. Chlapec zemřel minulý týden. Nákaza se objevila také u jeho dalších tří sourozenců. Z nichž řádně očkované bylo pouze jedno dítě, píše ČTK. Za škrt je bakteriální nemoc dýchacích cest a v České republice je díky proočkovanému vzácný. Sport. Hokejisté Vegas s českým útočníkem Tomášem Hertlem si zahrají v NHL o Stanley Cup. Vyhráli finále západní konference soutěže, když ráno našeho času porazili Colorado 2-1 a celou sérii ovládli 4-0 na zápasy. Na dalšího soupeře čekají.
1: Počasí.

0: obloha. Se sluníčkem potom počítáme i v pátek, kdy teploty opět vyšplhají na 25 a podobně naměříme i během víkendu. Ten by ale měl přinést vyšší oblačnost, dešťové přehánky a v neděli taky bouřky.
1: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. jkkamen.cz.
0: Doprava. Rychlé dopravní zprávy začínáme v Olomouci, kde se bourá na Sokolské ulici. Jedná se o nehodu osobáku a motorky, ale už by se to zde mělo došetřovat. Průjezd je bezproblémový. V hanácké metropoli potom pozor taky na zdržení na 18 minut na třídě kavaleristů. Na

0: sbírky přihlášek, které sbíráme, tak ty končí koncem května, to znamená už jenom za 4 dny.
1: Máš kapelu? Nebo jsi solista? Je ti do 30? Ukaž, co v tobě je.
2: Rádio Hana a Olomoucký kraj hledají hudební objev roku.

0: Získej profi kampaň v rádiu.
1: Přihlas se do konce května na radiotalent.cz a odstartuj svou kariéru.
0: Radiotalent. Tvoje cesta do éteru.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj. Rádio Haná.
1: Přejeme středu na jedničku.

0: Okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana. Nejlepší hudba.

7, anebo třeba 72 milionů hamburgerů, tak je to zkrátka opravdu něco, co v Česku ani jinde na světě nemá obdoby a my na Rádiu Haná samozřejmě výherci moc gratulujeme. Další

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
2: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, loďí, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
3: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání 25.
5: Základní umělecká škola Moravská Třebová vás zve tuto sobotu odpoledne na zámek na 23. ročník festivalu Moravsko-Třebovské arkády. Čeká vás skvělý program. Vystoupení žáků školy a hudební skupiny Slza, Verona, Foton a Kabát Tribute. Těšíme se na vás v Moravské Třebové na zámku.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: 14. ročníku festivalu

0: kvarteta.
1: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítková kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
0: Roková horka CZ, 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS ticket.
2: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: Ace a jdeme na naši nejoblíbenější soutěž.
1: Šťastná trojka.
0: Ano, taky v tuhle chvíli je tu šťastná trojka soutěž, ve které pro vás máme vždy 1000 korun. Z našeho osudí losujeme trojčíslí, no a pokud se tato tři čísla shodují s koncovým číslem,

0: Tak máte přesně song na to, dovolat se k nám do studia a vyzvednout si svou výhru 1000 korun 290, tak to je číslo naší šťastné trojky právě dnes.
1: Váš mobil, vaše peníze. V soutěži Šťastná trojka je to jednoduché. My řekneme čísla a vy zavoláte, pokud je máte. Vyhrává ten, kdo se dovolá jako první. A to každý všední den. Jedině na Hané.

0: pro všechny ostatní posluchače, protože do dalšího kola tisícovku přidáváme, no a držíme palce, třeba se štěstí usměje příště právě na vás. Za malou chvíli u nás Bengals Jana Kirchner a vypravíme se taky na hokejové mistrovství světa.
1: Váš mobil, vaše peníze. V soutěži Šťastná trojka je to jednoduché. My řekneme čísla a vy zavoláte, pokud je máte. Vyhrává ten, kdo se dovolá jako první. A to každý všední den. Jedině na Hané.

0: Včera jsme sice Kanadu docela solidně potrápili, ale pak javorové listy předvedli vítězný obrat. A to znamená, že my ve čtvrtfinále narazíme na nadupané Finy a ti jdou taky po medailích. A co nás na stadionu čeká kromě bouřlivé atmosféry? Je to oficiální maskot, kravička Kůly, no jistě Švýcarsko a krávy, klasika. Jméno odkazuje na anglické slovo cool, tedy zima a chlad, což je typické pro lední hokej, ale zároveň to znamená v pohodě. Tak schválně, jak moc bude v pohodě čtvrtfinále Česko-Finsko ve čtvrtek od 16.20? Samozřejmě, že budeme fandit.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu.
2: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
3: Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
4: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. Bytylitovel.cz.
5: Hola, tak už je to tady. Každý

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
2: Týnecká stodola a tvaruškové hody spojené s kácením máje. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Čeká vás bohatý program pro děti a dospělé, tvaruškové speciality, zábavné dětské atrakce i Luna Park, mobilní farma a taky kapely Schovanky, Věrovanka i Prák Queen Revival. Zámecká zahrada, Velký Týnec u Olomouce.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Šumper

0: superskymajales.cz.
1: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: zdravím.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
2: Bude 17 hodin.
3: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Vítejte u dalších zpráv. Olomoucká zoo pomáhá rozšířit populaci ohrožené žirafy Rothschildovy. Ze zoo na Svatém Kopečku odcestoval do francouzské zoo Saint-Martin-la-Plaine rok a půl starý samec. Už je na místě a vytvoří pár s žirafou z berlínské zahrady.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Dopravní hřiště v Prostějově projde modernizací. Město na to získalo od Olomouckého kraje milionovou dotaci. Peníze padnou na kompletní rekonstrukci dopravní učebny, opravu chodníků a nákup 28 nových dětských kol, informuje radnice. S přípravou stavby dálnice D55 v úseku Kokory Přerov pokračuje ředitelství silnic a dálnic. Během jednoho měsíce očekává konec archeologického průzkumu v trase a základního vytyčování sítě. Pak dojde na přeložky stožárů v cestě. Vysoké teploty a slunečné dny prohlubují sucho v České republice. Roste riziko požárů, jak ukazuje portál FireRisk.cz, v našem regionu už je vysoké, a to hlavně v Jihomoravském kraji. Meteorologové dnes předpovídají i vítr, což riziko ještě zhorší.
2: Sport.
4: Baráž o první fotbalovou ligu. Baník Ostrava hraje o udržení a v prvním utkání dvojzápasu přemohl doma 3-0 Táborsko. Odveta je v plánu v sobotu. Dnes svůj první střet odehraje dvojice Artis Brno Slovácko, a to od 18 hodin.
3: Rádio Hana a Šťastná trojka. Pravidelně vyhlašujeme 3 poslední čísla vašeho mobilu. Čeká na vás minimálně 1000 korun každý všední den, jedině na Hané.
2: Počasí.
5: Dnes v noci teploty spadnou na 10 stupňů Celsia. Zítra nás potom čekají teploty okolo 20 stupňů, na horách naměříme zhruba 15 a provázet nás má

kočky s bouskami. V Konici na ulici Vrchlického jde o nehodu motorky a osobního auta a opatrně se tady dá projet. Na

0: cestu.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany. Nejlepší hudební výběr.

0: a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

30 let přihlásit do našeho dalšího ročníku soutěže Radio Talent. Je to ideální první krok na vykopnutí a rozjetí kariéry. Radio Haná tuhle soutěž pořádá ve spolupráci s nahrávacím studiem Ta muzika a kapelou Opět a Radeček. No a vyhrát můžete promo balíček za spoustu peněz, kde je v rámci výhry například profesionální nahrání songu

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Bylo nebylo, na jednom kopečku u velikého města byla veliká zahrada. A v té zahradě spousta zvířátek a také království pohádek.
4: Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc.
3: Ano, potkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
4: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
5: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy. Šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
6: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
7: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
8: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
8: Kaufland.
10: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
11: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.

0: dají právě dnešního data.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Je 27. května, dneska má svátek Valdemar, narozeniny má rychlobruslařka Martina Sáblíková a nebo taky Jana Foretníková, což je manažerka a mediální konzultantka našeho rádia. Je to taky skvělá máma 4 dětí, která velmi pilně pracuje a neustále podporuje i spoustu benefičních akcí. Takže Jani všechno nejlepší. A narozeniny má dnes i herec Luděk jak Sobota.
3: Pepo, neblázni, nehrajem Bundesligu, ne. Takovýhle dávky ty kluci nevydržej.
2: Tak ať dneska vydržíte úplně všechno, je tady dál středa 27. května.
1: Rádio Haná, kalendárium.
4: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
5: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by zkoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
4: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
5: To si píš.
4: Teda Franto, to běžím říct holkám.
5: No, to běž.
6: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
8: Pozor, Jadrošův den se vrací a pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu, ACDC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu a to nejlepší, vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den, v sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
9: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
10: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
11: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
12: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
13: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
14: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
15: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
16: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
1: Rádio Haná. Nejlepší hudební výběr.

0: 18 hodin.
1: Hezký podvečer.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Máme tu pro vás připravené další zprávy, pojďte si je poslechnout. Olomoucká výročí. Univerzita Palackého Olomouc si letos připomíná 80 let od obnovení činnosti po druhé světové válce a fakultní nemocnice Olomouc 130 let své existence. Vydavatelství Univerzity Palackého k těmto milníkům připravuje na podzim dvě knihy o historii obou významných institucí a proto vyzývá pamětníky a absolventy ke sdílení fotografií. Své snímky můžete propůjčit či darovat do 30. června, stanou se součástí podzimních knih. Víc na vydavatelství.upol.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Řidiči, od pondělí začne plánovaná oprava silnice 11 mezi Ološany a Vyšehořím na severu Olomouckého kraje. Oprava více než 3-kilometrového úseku vyjde na necelých 26 milionů korun, potrvá 2 měsíce a budou tu omezení.
3: To znamená, že řidiči většinu času pojedou přímo po stavbě Kyvadlově jedním pruhem pro oba směry, ale během asfaltování dojde na pár dnů k úplnému zákazu vjezdu s objízdnými trasami přes Šumperk nebo Lanškroun.
2: Vysvětluje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Důležitá informace pro seniory. Sněmovna schválila změnu, která umožní důchodcům ukončit bez sankcí penzijní spoření založené před rokem 2023. Reaguje tím na dřívější zrušení státních příspěvků k penzijnímu spoření pro lidi v penzi, píše ČTK. Seniori tak budou moci peníze vybrat dříve, aniž by přišli o své úspory.
0: Mistrovství světa v hokeji.
2: Playoff mají před sebou čeští hokejisté na mistrovství světa ve Švýcarsku. Postoupili do čtvrtfinále a led ve Friburgu změní za led v Curychu. Na něm se střetnou o postup do semifinále ve čtvrtek od 16 hodin 20 minut s Finskem. Uvidíme, kdo z koho.
0: Rádio Hana.
4: S námi máte přehled
1: i ve středu.
0: Počasí.
5: Začínáme pohledem na teplotní rekordy, které připadají na 27. květen. Maximum pro dnešek je z roku 1868, 31 stupňů Celsia. A v roce 1836 byly ale jen pouhé 4 stupně. Víme, jak bude. Dnes

0: lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana. Nejlepší

S nápisem All You Can Eat berete to jako večeři nebo jako osobní výzvu a vyhlášení války šéf kuchaři. Jedna sushi restaurace na jihu Španělska to teď nevydržela, protože lidi tam jedli tak strašně moc nad svoje limity, že podnik musel zavést nový speciální poplatek, a to pokutu za zvracení. Funguje to jednoduše, za 20 eur se nacpete k prasknutí, ale jakmile neudržíte dekorum a obsah žaludku, tak připlácíte a tomu se říká tvrdý biznis, takže pamatujte, přátelé, jídlo je tady v této restauraci sice v ceně, ale za zpětný chod se připlácí. Tak přejeme vám i nadále hezkou středu a dobrou chuť, pokud zrovna jíte. Díky moc, že ladíte naše vlny a už za chvíli posílám.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
6: Pozor! Jadrošův den se vrací a pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu, ACDC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu a to nejlepší? Vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den. V sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
8: Prázdninové kempy v Aquaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy Aquaparku Olomouc.

0: Do éteru Rádia Haná na vylepšení středečního podvečera. Před námi taky Reddy Kirken, Celine Dion nebo No Mercy. Ale ještě než se do toho dáme, tak jdeme pozvat na takovou velmi originální akci. A jedná se o festival vojenských kuchyní.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: V našem vysílání pro vás máme další originální tip na výlet. Ano, právě teď začíná další reklamní rozhovor. Bude vonět historií, polní kuchyní a recepty, které kdysi jedli vojáci napříč staletími. Už v sobotu 30. května se uskuteční druhý ročník festivalu vojenských kuchyní. Bude to na nádvoří Vlastivědného muzea v Olomouci na náměstí Republiky. Ožijí tady armádní kuchyně od starověku až po 20. století. O tom si teď budeme povídat na telefonu Martina Vysloužilová, PR manažerka a tisková mluvčí. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Festival vojenských kuchyní. Zní to opravdu netradičně, na co všechno se tedy můžeme těšit?
3: Určitě se můžete těšit na vaření v polních kuchyních od starověku až po 20. století a vlastně ochutnáte, co jedli řadoví vojáci i důstojníci, a můžete se také podívat, jak tyto pokrmy připravovali. Například tam bude k ochutnání guláš, který uvaří armáda, nebo tam budou Římané připravovat placky ze surovin, které vlastně tou dobou existovaly, takže mouka, zelí, červená řepa, ale také mleté maso. Určitě chybět nebudou také pomazánky a polévky. Součástí festivalu je takzvaný festivalový pás na ochutnávku 5 kusů libovolných pokrmů za 150 korun. Nikdo hlad mít nebude.
2: V sobotu nebudeme muset vařit, že o nás bude postaráno. Velkým hostem festivalu bude letos v Olomouci americký tvůrce Donny Dotson, kterého známe z projektu Eats History. O čem to je?
3: Nebude mít přímo představení, ale bude k dispozici lidem, kteří by se třeba chtěli zeptat na tento zajímavý projekt. On vaří historická jídla a vypráví příběhy o jejich původu. Proslavil se hlavně na YouTube a TikToku videí o tom, co jedli například Vikingové, Římané nebo vojáci během světových válek, takže určitě hodně zajímavá věc.
2: Festival vojenských kuchyní není jenom o jídle, chystáte i různé workshopy, programy pro rodiny?
3: Ano, určitě zveme celé rodiny, děti se například v režii Centra muzejní pedagogiky našeho muzea mohou vyrobit vlastního vojáčka a také se podívat třeba, co si takový vojáci dříve oblékali.
2: Druhý ročník festivalu vojenských kuchyní teď v sobotu 30. května od 10 do 17 hodin, vstup je zdarma na nádvoří Vlastivědného muzea na náměstí Republiky. Vše důležité nám řekla PR manažerka a tisková mluvčí Martina Vysloužilová. Děkujeme.
3: Také děkuji a srdečně zvu celé rodiny.
2: Reklamní rozhovor je právě teď na konci a my si dál pochutnáme na dalších hitech.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
5: Mám se, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
4: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
6: No to bych to pěkně zvoral.
5: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
7: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
8: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. Bytylitovel.cz

0: na šumperskymiles.cz.
1: Alika, Čelčice u Prostějova, prodejna čerstvě pražených oříšků a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vynikající zdravé oříšky, dárky, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Alika a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
2: Alika, Čelčice u Prostějova, vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
3: Ochutnejte armádní pokrmy napříč staletími. Co se vařilo před bitvou? Jak vypadala polní kuchyně a život v táboře? Přijďte tuto sobotu na Festival vojenských kuchyní do vlastivědného muzea v Olomouci. Setkáte se s nadšenci v dobových uniformách. Více na webu vlastivědného muzea.
2: Rádio Haná.

Rádio Haná. Ani po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další superhity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme klidný

0: počasí.
1: Je před námi mírné ochlazení. Ve čtvrtek teploty spadnou na 20 stupňů. Nejvyšší teploty se potom přes den budou pohybovat mezi 21 a 25 stupni Celsia. K tomu nás bude provázet nejčastěji jasná obloha. Se sluníčkem potom počítáme i v pátek, kdy teploty opět vyšplhají na 25 a podobně naměříme i během víkendu. Ten by ale měl přinést vyšší oblačnost, dešťové přehánky a v neděli taky bouřky.

5 korun každý všední den jedině na Hané. Nejlepší hudební výběr. Proto

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Haná.
2: Rádio pro Olomouc a Střední Moravu. Střední Moravu.

Na Rádiu Hana hrajeme a bavíme a dneska mimochodem taky řešíme českou nejvyšší výhru v historii. Pravděpodobně nejznámější mezinárodní loterie, kdy nějaký občan České republiky včera vyhrál téměř 3 miliardy korun, konkrétně 2 miliardy a 911 milionů. Je to naprosto pohádková částka. A co bychom si za to mohli pořídit? Například 120 luxusních vil, kdy jednu počítáme za 25 mega. Jeden soukromý Boeing 737, anebo třeba 72 milionů hamburgerů. Tak je to zkrátka opravdu něco, co v Česku ani jinde na světě nemá obdoby a my na Rádiu Hana samozřejmě výherci moc gratulujeme.

0: Juhana. Krytina Ruky. Finská kvalita bez kompromisů. Firma Sefran Schumperk. Kompletní sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz.
1: Ve dnech 29. a 30. května se uskuteční oblíbený prostě festival dobrého jídla, který nabídne pestrou přehlídku chutí, vůní a kulinářských zážitků pro širokou veřejnost. V 10 zapojených restauracích, kavárnách a vinárnách nalezneme výborná menu, doplněná o kulturní jednohubky, které pohladí i naši duši. Milujete-li dobré jídlo, kulturu a poznávání nových lidí a míst, nenechte si gastrofestival ujít.
2: Prostě festival dobrého jídla už 29. a 30. května v Prostějově.
3: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
4: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy. Šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
6: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
7: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
8: Tady je Rádio Hana.

0: regionální zpravodajské weby zjistit, o čem informují.
1: O čem se píše?
2: Nikdy jste ho neviděli, ale pokud chodíte do kina Metropol, on vás určitě viděl. Promítač olomouckého kina promítá už víc než 50 let a na svém kontě má okolo 5000 filmů. Rozhovor s ním najdete na stránkách Olomouckého reportu. Třetí nejnavštěvovanější místo v kraji zahajuje sezónu. Termály Losiny právě zpřístupnily venkovní bazény s teplotou vody až 36 stupňů Celsia. Podrobnosti píše Šumperský rej. Poslední květnový víkend mohou Přerované vyrazit za zábavou hned na dvě místa. Koná se Street Food Festival a taky oslava Dne dětí v parku Michalov. Kam můžete v Přerově vyrazit, se dozvíte na stránkách Přerovského deníku. A my už jedeme dál.
1: Víme, o čem se píše.
3: Rádio Hana.
1: Chceš nahrát single, mít kampaň v rádiu a hrát na festivalech?
4: Radio Talent Olomouckého kraje 2026 hledá právě tebe. Ve hře je promo za 400 000 a šance stát se objevem roku.
1: Jdi na radiotalent.cz a vyplni přihlášku nejpozději do konce května.
3: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
1: Tady je Rádio Hana.
3: Hezký večer.

Krátky v 8 a to Nails of 80. letech vzniklo, za námi Kim Wilde, za chvíli taky Phil Collins, Human League a nebo Sydney Youngblood, dnes nebudou chybět ani Elion A či Bruce Springsteen a Cliff Richard. Posíláme pozdravy na každou vlnu, no a už teď taky další 80. hvězdnou spolupráci, ve které figuruje Paul McCartney a Michael Jackson, tak pojďme na to a užívejte si i nadále 80. v 8 na Hané.

0: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Alika, Čelčice u Prostějova, prodejna čerstvě pražených oříšků a hlídka Rádia Haná jedou za vámi. Vezeme vám vynikající zdravé oříšky, dárky, muziku a dobrou náladu. Najděte si nás. Rozpis hlídek a více info na webu radiohana.cz a v našem vysílání. Alika a hlídka Rádia Haná jedou k vám.
2: Alika, Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
3: Rádio Haná.
4: Nejlepší hudební výběr.
3: Nejlepší hudební výběr.

Česky. Španělsky. Italsky. Nebo i turecky. Na Hané stačí jedna věta. Hrajeme hity z

90 za 90 až do 22. hodiny. Bude Joe Cocker, taky Lou Bega, Sting, nebude chybět ani Enya Jones Catman, Inexis, anebo Wickfield a George Michael, takže je na co se těšit. Zdravíme milovníky 90-kové muziky a posíláme Rockset na Rádiu Hana.

0: Poslouchejte nás kdekoliv na světě online přes rádio Hana.cz
1: a naši mobilní apku.
2: Scatman's World.

0: Radio Hana.
1: Ci sono malí páni, jít sem každý kokrhání.
0: Než zakokrhá první ranní kohout, je tu noční směna Rádia Hana. Svěží hity pro všechny, kteří nechtějí nebo nemohou spát. Připojte se k noční směně i dnes jedině na Hané. Jedině na Hané. Jedině na Hané. Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.

0: novinky Rádia Hana. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
1: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
2: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední 3 čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
1: Hrajte taky s Rádiem Hana.

0: Dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekra.
1: Jednoduše, rádio hledá v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.
2: Zesilte život.
1: Takové jsou květnové novinky Rádia Haná.
0: Rádio Haná.
1: Přejeme středu na jedničku.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem vysílání pro vás máme další originální tip na výlet. Ano, právě teď začíná další reklamní rozhovor. Bude vonět historií, polní kuchyní a recepty, které kdysi jedli vojáci napříč staletími. Už v sobotu 30. května se uskuteční druhý ročník festivalu vojenských kuchyní. Bude to na nádvoří Vlastivědného muzea v Olomouci na náměstí Republiky. Ožijí tady armádní kuchyně od starověku až po 20. století. O tom si teď budeme povídat na telefonu Martina Vysloužilová, PR manažerka a tisková mluvčí. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Festival vojenských kuchyní. Zní to opravdu netradičně, na co všechno se tedy můžeme těšit?
2: Určitě se můžete těšit na vaření v polních kuchyních od starověku až po 20. století a vlastně ochutnáte, co jedli řadoví vojáci i důstojníci, a můžete se také podívat, jak tyto pokrmy připravovali. Například tam bude k ochutnání guláš, který uvaří armáda, nebo tam budou Římané připravovat placky ze surovin, které vlastně tou dobou existovaly, takže mouka, zelí, červená řepa, ale také mleté maso. Určitě chybět nebudou také pomazánky a polévky. Součástí festivalu je takzvaný festivalový pás na ochutnávku 5 kusů libovolných pokrmů za 150 korun. Nikdo hladný nebude.
1: V sobotu nebudeme muset vařit, že o nás bude postaráno. Velkým hostem festivalu bude letos v Olomouci americký tvůrce Donny Dotson, kterého známe z projektu Eats History. O čem to je?
2: Nebude mít přímo představení, ale bude k dispozici lidem, kteří by se třeba chtěli zeptat na tento zajímavý projekt. On vaří historická jídla a vypráví příběhy o jejich původu. Proslavil se hlavně na YouTube a TikToku videí o tom, co jedli například Vikingové, Římané nebo vojáci během světových válek, takže určitě hodně zajímavá věc.
1: Festival vojenských kuchyní není jenom o jídle, chystáte i různé workshopy, programy pro rodiny?
2: Ano, určitě zveme celé rodiny. Děti se například v režii Centra muzejní pedagogiky našeho muzea mohou vyrobit vlastního vojáčka a také se podívat třeba, co si takový vojáci dříve oblékali.
1: Druhý ročník festivalu vojenských kuchyní teď v sobotu 30. května od 10 do 17 hodin. Vstup je zdarma na nádvoří Vlastivědného muzea na náměstí Republiky. Vše důležité nám řekla PR manažerka a tisková mluvčí Martina Vysloužilová. Děkujeme.
2: Také děkuji a srdečně zvu celé rodiny.
1: Reklamní rozhovor je právě teď na konci a my si dál pochutnáme na dalších hitech.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Květnové novinky Rádia Haná.
4: Peníze létají éterem.
3: Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Haná jede v květnu dál.
5: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
6: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
4: Každý všední den losujeme poslední 3 čísla vašeho telefonu
3: a z obyčejného dne
4: může být den výherní.
5: Hrajte taky s Rádiem Haná, je to super.
3: Poslouchejte a berte prachy. Haná žije hokejem.
4: Mistrovství světa?
3: Jasně.

0: Dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekra.
1: Jednoduše, Rádio Hná v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.
2: Zesilte život.
1: Takové jsou květnové novinky Rádia Hná. Rádio Hná.

0: Máme tu pro vás připravené další zprávy, pojďte si je poslechnout. Olomoucká výročí. Univerzita Palackého Olomouc si letos připomíná 80 let od obnovení činnosti po druhé světové válce a fakultní nemocnice Olomouc 130 let své existence. Vydavatelství Univerzity Palackého k těmto milníkům připravuje na podzim dvě knihy o historii obou významných institucí a proto vyzývá pamětníky a absolventy ke sdílení fotografií. Své snímky můžete propůjčit či darovat do 30. června. Stanou se součástí podzimních knih. Víc na vydavatelství.upol.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Řidiči, od pondělí začne plánovaná oprava silnice 11 mezi Ološany a Vyšehořím na severu Olomouckého kraje. Oprava více než 3-kilometrového úseku vyjde na necelých 26 milionů korun. Potrvá 2 měsíce a budou tu omezení.
2: To znamená, že řidiči většinu času pojedou přímo po stavbě Kyvadlově jedním pruhem pro oba směry, ale během asfaltování dojde na pár dnů k úplnému zákazu vjezdu s objízdnými trasami přes Šumperk nebo Lanškroun.
0: Vysvětluje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Důležitá informace pro seniory. Sněmovna schválila změnu, která umožní důchodcům ukončit bez sankcí penzijní spoření založené před rokem 2023. Reaguje tím na dřívější zrušení státních příspěvků k penzijnímu spoření pro lidi v penzi, píše ČTK. Seniori tak budou moci peníze vybrat dříve, aniž by přišli o své úspory.
1: Mistrovství světa v hokeji.
0: Playoff mají před sebou čeští hokejisté na mistrovství světa ve Švýcarsku. Postoupili do čtvrtfinále a led ve Friburgu změní za led v Curychu. Na něm se střetnou o postup do semifinále ve čtvrtek od 16 hodin 20 minut s Finskem. Uvidíme, kdo z koho.
3: Počasí. Je před námi mírné ochlazení. Ve čtvrtek teploty spadnou na 20 stupňů. Nejvyšší teploty se potom přes den budou pohybovat mezi 21 a 25 stupni Celsia. K tomu nás bude provázet nejčastěji jasná obloha. Se sluníčkem potom počítáme i v pátek, kdy teploty opět vyšplhají na 25 a podobně naměříme i během víkendu. Ten by ale měl přinést vyšší oblačnost, dešťové přehánky a v neděli taky bouřky.
1: Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Vzpomínejte.
1: To byly velký originálky tady tohle.
0: Vzpomínejte.
2: Pro tuhle skvělou komedii máme doma odjakživa slabost.
0: Bavte se.
3: Dcera strašně tamagoči chtěla.
0: A tipujte jeden konkrétní rok.
4: Na ty si vzpomínám moc dobře.
0: Nejlepší vzpomínky a hitparádové pecky z jednoho roku slyšíte v Procházce pamětí. Vracíme vaše vzpomínky. Každé všední dopoledne od 9 na Rádiu Hana.
4: Na to nezapomenu.
5: Rádio Hana. Olomouc, Svitavy a Moravská Třebová.
0: Nejlepší hudební výběr.

tady je Michal Malátný a kapela Čirasky. Tohle je náš novej single Selhání a děkujeme rádiu Hana, že podporuje naši muziku.

0: nejlepší hudební výběr. Byla jedna hodina.
1: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu.

0: Tady je Rádio Hana.
1: Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Mike Berger a má povolení vysílat.
2: Agent 007 dostává záhadný odkaz z minulosti, který ho přivede na stopu známé zločinecké organizace. Postupně rozplétá složitou pavučinu lží, aby nakonec odhalil děsivou pravdu o Spectre. Tak začíná bondovka roku 2015 a já vás vítám u našeho speciálního songu, který vám za chvilku přednese anglický zpěvák a textař Samuel Frederick Smith, který v roce 2013 pozbíral dokonce dvě ocenění Brit Critics Choice Awards. No a bondologové tvrdí, že se jedná o vůbec nejslabší bondovský song všech dob. Jestli to tak je, zdali se vám líbí, anebo vám vysoké tóny sama Smitha přijdou jako velké umění, to už nechám na vás. Zajímavostí určitě je, že Bond Daniel Craig nosí na ruce i v téhle bondovce značkové švýcarské hodinky a právě slavná švýcarská značka na podzim roku 2015 připravila speciální limitovanou edici hodinek 300 Spectre a bylo jich vyrobeno přesně 7007 kusů.
1: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
2: Při natáčení filmu to docela jiskřilo, protože Monica Bellucci, která se v roce 2013 rozvedla s Vincentem Caslem, tak se rozvedla proto, že jí podváděl s francouzskou Leou Sedou. No a všichni tři ve filmu samozřejmě hrají. Volume doprava, bondovka Spectre a Sam Smith, Writings on the Wall.
1: Nejlepší bondovky všech dob posloucháte na rádiu Hana právě teď.